0: Provází odloučená, ale stále manželka Monika. Program prezidenta Petra Pavla hrad zatím nezveřejnil. A Tour de France nakonec. Obhájce prvenství Tadej Pogačar ze Slovinska vyhrál třetí etapu cyklistického závodu a dostal se před dánského rivala Vingegaarda těsně do čela průběžného pořadí. Oba největší favorité tak mají na sekundu stejný čas. Český debutant na Tour Matyáš Vacek ještě zhruba 2 kilometry před cílem vedl peleton. Před začátkem nejprudšího stoupání, ale jeho práce skončila a dojel 38. Celkově českému šampionovi patří 31. pozice. Kvůli lesním požárům na jihu Francie organizátoři i úřady vyzvali fanoušky, aby nebyli u trati, aby se mohly bezpečnostní složky soustředit na boj s ohněm. Pro místní obyvatele ale zákaz neplatil. A tak kolem silnice ve stoupáních diváci nechyběli. Úterní čtvrtá etapa o délce 182 kilometrů by mohla nabídnout šanci uprchlíkům. Vedle dvou vrchařských prémií druhé kategorie ale může cyklisty potrápit horké počasí. Ve Francii se v úterý na trase čekají teploty až přes 40 stupňů Celsia. Ráno a dopoledne u nás bude polojasno až oblačno, odpoledne a večer se může zatáhnout s občasným deštěm. Naměříme teploty 22 až 30 stupňů.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Tam, kde zem duní, kopyty stát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Není nutno, aby bylo přímo veselo.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve tři.
1: Posloucháte zprávy a zdraví vás Jiřina Součková. V Česku je na 300 tisíc dětí ohrožených chudobou a chudoba se podle projektu Neviditelní často dědí. Jedna škola v Prstenci kolem Prahy přišla s řešením, jak znevýhodněným rodinám pomoct a vybudovala si vlastní systém sociální podpory.
2: S nápadem přišli podle ředitelky základní a mateřské školy Líšnice Aleny Fialové sami žáci.
3: Chlapci z druhé třídy přišli s tím, že jim je líto, že jejich spolužák nemůže s nimi jet na výlet, protože na to jeho maminka nemá, tak jsme tu situaci řešili nárazově, ale zjistili jsme, že by asi bylo dobré aktivně takové rodiny, kde ta pomoc je potřeba vyhledávat.
2: Pomáhají tak hlavně samoživitelům s různými platbami související se školou. Podle Fialové je pro ně nejdůležitější anonymita.
3: Aby všechny naše děti žili stejný školní život bez ohledu na ekonomickou situaci rodiny. My se opravdu snažíme o to, aby všechny naše podporované děti nevěděly o tom, že jsou podporované.
2: Analytik Centra ekonomických a tržních analýz Michal Fanta Impulzu řekl, co dědění chudoby způsobuje.
4: Tím prvním je vzdělání a nějaké příjmy rodičů. Ve velké míře to determinuje to, jestli to dítě bude taky dobře nebo špatně vzdělané, což se potom promítá do toho, kolik vlastně peněz vydělává ve svém produktivním životě.
2: Dále rodiče podle Fanty předávají svým dětem své dluhy. Martina Kroa, Radio Impuls.
1: V Praze přistál první ze dvou transportních letounů pro českou armádu. Ta letadla pořídila ještě za minulé vlády za víc než 11 miliard korun. Stroj přistál na pražském letišti Václava Havla. Stroj umí přepravit těžkou vojenskou techniku, ale vejde se do něj i 80 lidí nebo 64 plně vyzbrojených výsadkářů. Využít se dá třeba v případě hašení požárů. Letoun je také schopný vzletu a přistání na letišti s nespevněnou dráhou. Plně naložený stroj má dolet 2000 kilometrů, maximální dolet pak dělá 6000, při použití přídavných nádrží až 8000 kilometrů. Praha měla letoun převzít už loni na podzim. Dodání se ale na žádost brazilského výrobce posunulo. Druhý by měli mít čeští vojáci k dispozici v příštím nebo dalším roce. Víkendové referendum na Slovensku skončilo fiaskem. K urnám přišlo jen 16% občanů. Jde historicky o nejhorší výsledek ze všech platných referend. Stát to stálo 300 milionů korun.
5: Nízká účast sa dala v lete čakať. Podľa politológov výsledok ovplyvnila takmer nulová mobilizácia opozície. Ani otázky neboli šťastné. Napríklad zrušenie renty pre premiéra Roberta Fica. Suma na jeho rentu bude stáť oveľa menej ako náklady za referendum. Takisto obnovenie národnej kriminálnej agentúry a špeciálnej prokuratúry. Išlo by iba o premenovanie súčasných zriadených orgánov. Referendum je podľa koalície neúspechom opozície. Jozef Bálko, Rádio Impuls Slovensko.
1: Linda Nosková postoupila poprvé v kariéře do čtvrtfinále Wimbledonu. Česká tenistka porazila na londýnské trávě Američanku Kýsovou 6-4 a 7-6. O postup do semifinále se utká s Belgičankou Mertensovou, která vyřadila jinou Češku Marii Bouskovou 2x6-4. 21-letá Nosková je druhou českou čtvrtfinalistkou na letošním Wimbledonu. Připojila se ke Karolíně Muchové, která v neděli zdolala Krajanku Barboru Krejčíkovou. Ráno a dopoledne bude polojasno až oblačno, odpoledne a večer až zataženo s občasným deštěm. Naměříme 22 až 30 stupňů.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: rychle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: A holky si jim dál rostou křídla dravců, ústevním rolníkům touha moře plavců, na lásce té potvoře sebevědomí.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls.
1: Hraje na chytrém telefonu.
2: Viděl jsem dnes dívku z Hermákové návsi, viděl jsem ji v bistru, upíjela džus.

0: Radio Český impuls. Zprávy ve čtyři.
1: U zpráv impulzu vás zdraví Jiřina Součková. Obyvatelé Plas na severu Plzeňska se dočkají obchvatu. Staví ho ředitelství silnic a dálnic. Hotovo má být za 2 roky. Jeho součástí bude nejvyšší silniční most v Česku.
2: Současná silnice první třídy z Plzně na Žatec a most prochází celými Plasy kolem barokního kláštera a je silně zatížená. Téměř 6-kilometrový obchvat vyvede dopravu z centra a řidiči se vyhnou nebezpečným zatáčkám. Součástí bude nejvyšší most v Česku. Povede 87 metrů nad hladinou řeky Střely. Cyklostezkou, stezkou pro pěší i vyhlídkou s průhlednou podlahou. Vše má být zprovozněno na podzim 2028. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Plasy.
1: Po 2denním ochlazení se v úterý vrátí 30. V pondělí se teploty většinou dostávaly jen mírně nad 20 stupňů. Už v úterý může být místy polojasno s teplotami do 30. Čeká se ještě déšť. Ve středu začnou srážky během dne slábnout a oblačnost bude ubývat. Přes den se čekají maxima kolem 25. Ve čtvrtek a v pátek už ale teploty vystoupají většinou až ke 30 stupňům a o víkendu může být až 31 stupňů. Celsia. Premiér i prezident dnes ráno odstartují směr summit NATO v Ankaře, každý svým letadlem. Po takřka půlročních tahanicích mezi vládou a hlavou státu o složení delegace si Petr Pavel účast vymohl díky předběžnému opatření ústavního soudu. Delegaci ale povede z rozhodnutí vlády a k Pavlově nelibosti premiér Andrej Babiš.
3: Naše vláda si nepřeje, aby byl přítomen v Ankaře. Poškozuje Českou republiku.
4: Výkon ústavních pravomocí prezidenta není libovůlí. Je to v podstatě jeho pracovní povinnost.
1: Premiér Andrej Babiš bude podle oznámení úřadu vlády na obou hlavních akcích summitu, tedy na úterní neformální večeři i na středečním jednání NATO. Do Ankary ho doprovází odloučená, ale stále manželka Monika. Program prezidenta Petra Pavla hrad zatím nezveřejnil. A Tour de France nakonec. Obhájce prvenství Tadej Pogačar ze Slovinska vyhrál 3. etapu cyklistického závodu a dostal se před dánského rivala Vingegaarda těsně do čela průběžného pořadí. Oba největší favorité tak mají na sekundu stejný čas. Český debutant na Tour Matyáš Vacek ještě zhruba 2 kilometry před cílem vedl peleton. Před začátkem nejprudšího stoupání, ale jeho práce skončila a dojel 38. Celkově českému šampionovi patří 31. pozice. Kvůli lesním požárům na jihu Francie organizátoři i úřady vyzvali fanoušky, aby nebyli u trati, aby se mohly bezpečnostní složky soustředit na boj s ohněm. Pro místní obyvatele ale zákaz neplatil a tak kolem silnice ve stoupáních diváci nechyběli. Úterní 4. etapa o délce 182 kilometrů by mohla nabídnout šanci uprchlíkům. Vedle 2 vrchařských prémií 2. kategorie ale může cyklisty potrápit horké počasí. Ve Francii se v úterý na trase čekají teploty až přes 40 stupňů Celsia. Ráno a dopoledne u nás bude polojasno až oblačno, odpoledne a večer se může zatáhnout s občasným deštěm. Naměříme teploty 22 až 30 stupňů.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

zase zmohli na Rolls Royce. Od kuchařů jaksi mají k večeři jen flaxy. Šmidli, šmidli, šmidli boys, co se zmohli na Rolls Royce. Číšníci jim lají falešně, že šmidlají. Rolls Royce musel z domu pryč, důvodů bylo dost.

0: začne říct.
1: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Za mostem v úzké ulici je krámek z dálky vonící. Meduňkou, rdesnem, s kořicí, ale hlavně
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls. Hrajeme na chytrém telefonu.
1: Jsou 4 ráno, nebo víc. Jsem vzhůru, koukám na měsíc, anebo dolů do ulic, kde lampy bloudí. Snad je to jedna z nočních můr. Co vidím, to je soudní dvůr a ten mě teď soudí. Soud rána, to je nespavost a notně potměšilý host. Je seriózní na výsost a tak mě teď soudí. Já ale kuráž pozbírám a řeknu všechno popírám, jen ať si mě soudí. Ať mě klidně soudí.

hned vědí, když v roli svědku povědí, že mám ráda třeba růže. I to, že ještě radši spím a ve snech často zabloudím k vůni mužské kůže. To mi nepomůže. Co na půl je, chci docela. Chci vstát jak ptáci z popela a dělat, co se nedělá. A za to mě teď soudí. Chci v kádi světa hledat špunt, když na huntě sem poznám hunt a v zlatě jeho kontrapunkt. Proto nezabloudím. A tak se nepřiznám.

Ten soud mi říká, už to vzdej. Jen na sebe se podívej a zapravdu nám dej, že jsi pěknej ptáček. Jen pohled na svou minulost a pochop, že v nás hárá zlost. Tak požádej nás o milost a začni s pláčem. Já koukám vzhůru na měsíc a taky dolů do ulic a sama sebe slyším říct, nejsem z těch doloudí. Už nechte dalších průtahů, jsem vina v plném rozsahu.

0: Český impuls. Zprávy v pět.
1: Posloucháte zprávy a zdraví vás Jiřina Součková. V Česku je na 300 tisíc dětí ohrožených chudobou a chudoba se podle projektu Neviditelní často dědí. Jedna škola v Prstenci kolem Prahy přišla s řešením, jak znevýhodněným rodinám pomoct a vybudovala si vlastní systém sociální podpory.
2: S nápadem přišli podle ředitelky základní a mateřské školy Líšnice Aleny Fialové sami žáci.
3: Chlapci z druhé třídy přišli s tím, že jim je líto, že jejich spolužák nemůže s nimi jet na výlet, protože na to jeho maminka nemá, tak jsme tu situaci řešili nárazově, ale zjistili jsme, že by asi bylo dobré aktivně takové rodiny, kde ta pomoc je potřeba vyhledávat.
2: Pomáhají tak hlavně samoživitelům s různými platbami související se školou. Podle Fialové je pro ně nejdůležitější anonymita.
3: Aby všechny naše děti žili stejný školní život bez ohledu na ekonomickou situaci rodiny. My se opravdu snažíme o to, aby všechny naše podporované děti nevěděli o tom, že jsou podporované.
2: Analytik Centra ekonomických a tržních analýz Michal Fanta Impulzu řekl, co dědění chudoby způsobuje.
4: Tím prvním je vzdělání a nějaké příjmy rodičů. Ve velké míře to determinuje to, jestli to dítě bude taky dobře nebo špatně vzdělané, což se potom promítá do toho, kolik vlastně peněz vydělává ve svém produktivním životě.
2: Dále rodiče podle Fanty předávají svým dětem své dluhy. Martina Kroa, Radio Impuls.
1: V Praze přistál první ze dvou transportních letounů pro českou armádu. Ta letadla pořídila ještě za minulé vlády za víc než 11 miliard korun. Stroj přistál na pražském letišti Václava Havla. Stroj umí přepravit těžkou vojenskou techniku, ale vejde se do něj i 80 lidí nebo 64 plně vyzbrojených výsadkářů. Využít se dá třeba v případě hašení požárů. Letoun je také schopný vzletu a přistání na letišti s nespevněnou dráhou. Plně naložený stroj má dolet 2000 kilometrů, maximální dolet pak dělá 6000, při použití přídavných nádrží až 8000 kilometrů. Praha měla letoun převzít už loni na podzim. Dodání se ale na žádost brazilského výrobce posunulo. Druhý by měli mít čeští vojáci k dispozici v příštím nebo dalším roce. Víkendové referendum na Slovensku skončilo fiaskem. K urnám přišlo jen 16% občanů. Jde historicky o nejhorší výsledek ze všech platných referend. Stát to stálo 300 milionů korun.
5: Nízká účast sa dala v lete čakať. Podľa politológov výsledok ovplyvnila takmer nulová mobilizácia opozície. Ani otázky neboli šťastné. Napríklad zrušenie renty pre premiéra Roberta Fica. Suma na jeho rentu bude stáť oveľa menej ako náklady za referendum. Takisto obnovenie národnej kriminálnej agentúry a špeciálnej prokuratúry. Išlo by iba o premenovanie súčasných zriadených orgánov. Referendum je podľa koalície neúspechom opozície. Jozef Bálko, Rádio Impuls Slovensko.
1: Linda Nosková postoupila poprvé v kariéře do čtvrtfinále Wimbledonu. Česká tenistka porazila na londýnské trávě Američanku Kýsovou 6-4 a 7-6. O postup do semifinále se utká s Belgičankou Mertensovou, která vyřadila jinou Češku Marii Bouskovou 2x6-4. 21-letá Nosková je druhou českou čtvrtfinalistkou na letošním Wimbledonu. Připojila se ke Karolíně Muchové, která v neděli zdolala Krajanku Barboru Krejčíkovou. Ráno a dopoledne bude polojasno až oblačno, odpoledne a večer až zataženo s občasným deštěm. Naměříme 22 až 30 stupňů.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: české písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.
1: Když jde blizár s vichřicí, já sám jedu pánicí. A na cestě jsem skoro celý den. Jedu v tí, o níž jsem snil, cestou dlouhou přes 100 mil. A jen

jedu nocí šílenou, bílou mlhou, černou tmou. A můj koň už je taky unaven. Sčítám chvíli za chvílí, sčítám míly za mílí. A jen 7 mil mi zbývá, Marianne. A jen 7 mil mi zbývá, Marianne. Půdě už nemůže hapat, schromil ho ten věčnej chvat. Vítr stopy ničí, jako ráno sem. Tak se nocí probíjí,

světla zaplály. To mý oči hledali. Potíž je jenom v tom, že nemůžu dál. Na sedlo si hlavu dát. Už se mi chce strašně, strašně spát. A jen 100 jardů mi zbývá k Mary Ann.

našli za pár dní, ležet v jámě bezedný. Hlavu měl bílou a oči jako led. V ruce prsten, co chtěl jí dát, proč ho k čertu nemohl hřát? A jen 100 jardů mu zbývá k Mary Ann.

celý srdce žádá, tuhle zábavu já znám. Pár týdnů je vlídna, pak náhle se zblázní, zbudou jenom slova prázdný, více s ní neshledám.

0: cestou, jde cestou.
1: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
0: Arta jezdí tam a nákladňáky sem. Tři čumíci jdou rovnou za nosem.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Jo, Český impuls. Zprávy v 6.
1: U zpráv impulzu vás zdraví Jiřina Součková. Obyvatelé Plas na severu Plzeňska se dočkají obchvatu. Staví ho ředitelství silnic a dálnic. Hotovo má být za 2 roky. Jeho součástí bude nejvyšší silniční most v Česku.
2: Současná silnice první třídy z Plzně na Žatec a most prochází celými Plasy kolem barokního kláštera a je silně zatížená. Téměř 6-kilometrový obchvat vyvede dopravu z centra a řidiči se vyhnou nebezpečným zatáčkám. Součástí bude nejvyšší most v Česku. Povede 87 metrů nad hladinou řeky Střely. Cyklostezkou, stezkou pro pěší i vyhlídkou s průhlednou podlahou. Vše má být zprovozněno na podzim 2028. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Plasy.
1: Po dvoudenním ochlazení se v úterý vrátí 30. V pondělí se teploty většinou dostávaly jen mírně nad 20 stupňů. Už v úterý může být místy polojasno s teplotami do 30. Čeká se ještě déšť. Ve středu začnou srážky během dne slábnout a oblačnost bude ubývat. Přes den se čekají maxima kolem 25. Ve čtvrtek a v pátek už ale teploty vystoupají většinou až ke 30 stupňům a o víkendu může být až 31 stupňů. Celsia. Premiér i prezident dnes ráno odstartují směr summit NATO v Ankaře, každý svým letadlem. Po takřka půlročních tahanicích mezi vládou a hlavou státu o složení delegace si Petr Pavel účast vymohl díky předběžnému opatření ústavního soudu. Delegaci ale povede z rozhodnutí vlády a k Pavlově nelibosti premiér Andrej Babiš.
3: Naše vláda si nepřeje, aby byl přítomen v Ankaře. Poškozuje Českou republiku.
4: Výkon ústavních pravomocí prezidenta není libovůlí. Je to v podstatě jeho pracovní povinnost.
1: Premiér Andrej Babiš bude podle oznámení úřadu vlády na obou hlavních akcích summitu, tedy na úterní neformální večeři i na středečním jednání NATO. Do Ankary ho doprovází odloučená, ale stále manželka Monika. Program prezidenta Petra Pavla hrad zatím nezveřejnil. A Tour de France nakonec. Obhájce prvenství Tadej Pogačar ze Slovinska vyhrál 3. etapu cyklistického závodu a dostal se před dánského rivala Vingegaarda těsně do čela průběžného pořadí. Oba největší favorité tak mají na sekundu stejný čas. Český debutant na Tour Matyáš Vacek ještě zhruba 2 kilometry před cílem vedl peleton. Před začátkem nejprudšího stoupání, ale jeho práce skončila a dojel 38. Celkově českému šampionovi patří 31. pozice. Kvůli lesním požárům na jihu Francie organizátoři i úřady vyzvali fanoušky, aby nebyli u trati, aby se mohly bezpečnostní složky soustředit na boj s ohněm. Pro místní obyvatele ale zákaz neplatil a tak kolem silnice ve stoupáních diváci nechyběli. Úterní 4. etapa o délce 182 kilometrů by mohla nabídnout šanci uprchlíkům. Vedle 2 vrchařských prémií 2. kategorie ale může cyklisty potrápit horké počasí. Ve Francii se v úterý na trase čekají teploty až přes 40 stupňů Celsia. Ráno a dopoledne u nás bude polojasno až oblačno, odpoledne a večer se může zatáhnout s občasným deštěm. Naměříme teploty 22 až 30 stupňů.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
5: Takové byly zprávy v 6 na rádiu Český impuls, už je Adam Kuřica, přeji hezké a ničím nerušené úterní ráno. Máme tady 7. červenec, 7.7. a teď už Naďa Urbánková a její prázdný expres.

0: Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Přeji hezké ráno, úterý 7. červenec, máme po 6. Za malou chvíli naše letní kino. Karel Gott, písnička Paganini z filmu Romance za korunu.
1: Dnes na Českém impulzu.
0: Proč Miroslav Nutil skládal zkoušku v lázních, dozvíme se v pořadu Smějeme se s Alexandrem Hemelou v 16 hodin a 15 minut. Kdy musel cestovatel Jirka Kolbaba lidem zaplatit, aby se nechali vyfotit, uslyšíme o 14:30. No a v rámci naší první ranní úterní hudební dvojici budou zpívat Petrové, více prozradím, po 6:30. Teď už letní kino a v něm mistr Karel Gott.
1: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

Český Impuls, rádio pro radost ze života, úterý 7. červenec, do půl sedmé ještě určitě Věra Špinarová, nahrávka Fernando. Písnička Ukradnu tě, lásko, otevřela Petru Kotvaldovi dveře do hudebního vydavatelství. Kdo s tím Petrovi pomohl, uslyšíme zítra v půl dvanácté v rámci premiérového dílu našeho hudebního kalendáře. Ptát se bude kolega Zdeněk Sekanina.

písničku už

0: Český impuls, rádio pro radost ze života. Na řadě je teď rychlý přehled zpráv a po půl sedmé další muzika let 60. až 80. Iveta Bartošová, skupina Olympic, píseň Slzy tvý mámy, ze šu nejdřív Alehana Zagorová, písnička Nešlap, nelámej. Teď už ale přeji hezké ráno do naší redakce.
1: Krásné ráno. 12 000 domácností v Praze 4 je od čtvrtka stále bez teplé vody. Na Karlovarském festivalu dnes režisér Jan Hřebejk představí nový seriál Na tělo o krizi středního věku. Kubu postihl celostátní výpadek elektrické rozvodné sítě. Bez elektřiny se ocitlo na 10 milionů lidí. A do čtvrtfinále fotbalového mistrovství světa postoupila Belgie, Španělsko a Anglie. A dnes bude oblačno až zataženo, místy s deštěm, nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů Celsia. Pěkný den vám přeje Martina Kroa.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak. Výroky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let, dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět, chtěl si prachy na mejdan.

0: Radio Český Empul se přeji dobré ráno. Máme po 6:30, na řadě je naše hudební dvojce a v ní nám budou zpívat Petrové. Petr Kotwald, písnička Ukradnutě, má lásko. Mimochodem o této skladbě bude i zítřejší hudební kalendář. Náš expert na českou muziku let 60. až 80. kolega Zdeněk Sekanina zjišťuje, jak tato písnička vznikala. Dozvíme se to zítra v 11:30. A pak nás také nemine Petr Novák, píseň Povídej. Ještě mi dovolte, úterý 7.7. Petrové nám teď budou zpívat. A můj táta se jmenuje Petr a dnes slaví krásné jubilejní 60. narozeniny, tak bych mu touto formou chtěl popřát tati všechno nejlepší, hlavně pevné zdraví, spoustu lásky, mnoho to životního štěstí a chci, abys viděl, že tě mám rád. Tak pojďme na to, zpívají Petrové na rádiu Český Impuls, přeji pohodový poslech.
1: Hudební dvojice
2: aneb jeden za 18, druhý bez dvou za 20.

0: Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Přeji hezké úterní ráno s datem 7. července. Blíží se nám 7. hodina. Máme 7.7. a my si do zpráv celou ještě určitě poslechneme triky a pověry. Petr Janů, Karel Šíbe, Jaroslav Uhlíř zpívají píseň Itál nezná ten zázrak. Jaké teď máte počasí? To mě zajímá. Zdali pak u vás svítí slunce, případně pod mrakem, prší, neprší. To všem můžete napsat. Číslo k nám je 734-787-981. Zprávy ohledně počasí sbírám buď to na našem WhatsAppu, a nebo prostřednictvím klasické SMSky. Děkuji za spolupráci a teď už píseň Itál nezná ten zázrak.
1: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vy váš? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce. I na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na alza.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Itál nezná ten zázrak. A tak mu chátrá tělo, Ital nezná ten zázrak.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Máš má ovečko dávno spát, i píseň ptáků končí.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Přicházel s rosou každé ráno, na dveře psal mi, že je sám.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 7.
3: Pěkné ráno. Část Prahy je stále bez teplé vody. Už ve čtvrtek minulého týdne přestalo těsnit primární potrubí v Praze 4 na křižovatce Michalské a Ohradní. Tisícům lidí přestala téct teplá voda. Někteří přitom bez ní byli už týden kvůli plánované odstávce. Opravy po havárii potrubí měly být původně hotové do pátku, ale nebyly ani v pondělí během dne. Premiér i prezident dnes odstartují směr summit NATO v Ankaře, ovšem každý svým letadlem. Po takřka půlročních tahanicích mezi vládou a prezidentem o složení delegace si Petr Pavel účast vymohl díky předběžnému opatření ústavního soudu. Delegaci ale povede z rozhodnutí vlády a k Pavlově nelibosti premiér Andrej Babiš.
4: Naše vláda si nepřeje, aby byl přítomen v Ankaře. Poškozuje Českou republiku.
5: Výkon ústavních pravomocí prezidenta není libovůlí. Je to v podstatě jeho pracovní povinnost.
3: Premiér Babiš bude podle oznámení úřadu vlády na obou hlavních akcích summitu, tedy na dnešní neformální večeři i na středečním jednání Severoatlantické rady. Program prezidenta Petra Pavla Hrad zatím nezveřejnil. Spojené státy vyzývají Čínu k diskuzím o kontrole zbrojení. Činí tak v kritice na čínský zkušební odpal mezikontinentální střely z jaderné ponorky. Podle agentury Reuters Čína v Tichém oceánu včera zkušebně odpálila střelu s maketou bojové hlavice. České prázdniny s rádiem Impuls pokračují druhým týdnem. Máme před sebou druhý den na severní Moravě. Náš reportér Tomáš Kabát se zaměří na jeden lokální výrobek typický pro Olomoucko a taky na vysokou, ale dostupnou gastronomii. Ahoj Tome.
6: Zdravím vás, já už jsem teďka na cestě do Loštic na Šumpersku. Právě tam se už od roku 1876 vyrábí olomoucké tvarůžky. Ty jako celorepublikově proslavený lokální produkt nemůžeme při našem prázdninovém vysílání opomenout. Výhodou pro posluchače bude, že naše vysílání nepřenáší zápach. Tvarůžky letos slaví 150 let nepřetržité výroby. Na jejich začátku byl punčochář Josef Wessels, který začal tvarůžky své manželky rozvážet při svých cestách. Jde tedy o velký příběh. No a z Loštic se pak dnes přesuneme do Olomouce, kde navštívím restauraci s názvem Long Story Short. Představíme si jejich sezónní kuchyni i příběh tohoto podniku. Tomáš Kabát.
3: A dnes bude oblačno až zataženo, místy s deštěm. Nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů Celsia, na horách kolem 18. Od mikrofonu se loučí Martina Kroa.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
7: 7:02, Adam Kořica přeje dobré ráno, úterý 7. červenec, 7.7. V ranním tématu se vydáme na severní Moravu v rámci českých prázdnin na našem rádiu, ale teď už Lenka Filipová, písnička Zamilovaná.

0: Za 4 minuty, 7:45, posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života, za malou chvíli naše letní kino. A v něm velehit Heleny Vondráčkové, písnička Sladké mámení je z filmu S tebou mě baví svět. Dobré ráno z Chorvatska, z Poreče nám přeje pan Zbyněk, který hlásí jasno a 19 stupňů. Pozdravy posíláme na zpátek.
1: Dnes na Českém impulzu.
0: Skupina Katapult, písnička Půlnoční závodní dráha, Olda Říha a také Palo Habera. Takovouto směsici nabídne naše úterní ranní impulzovic krabička. Palo Habera nám více o písničce prozradí, a to po 7:30. Také se můžeme těšit na televizní tipy kolegy Saši Hemaly. Vysílat se budou o 12:30. V ranním tématu se vydáme na severní Moravu. Pokračují české prázdniny na našem rádiu, na rádiu Český impuls. A mě zajímá, co je na severní Moravě podle vás prostě nejlepší. Volat můžete na telefonní číslo 604 111 211. První reakce, komentáře nás čekají zhruba za takových 5-6 minut. Teď máme za 7:45. Helena Vondráčková, písnička Sladké mámení, právě teď v letním kině rádia Český impuls. Dobré ráno.

0: Dobré ráno, úterý 7. červenec, blíží se 7:30, české prázdniny na našem rádiu pokračují, tentokrát zamíříme na severní Moravu a protože nejlepší tipy vždycky dají místní, my dnes ráno hledáme to nejlepší, co právě váš kraj nabízí a zajímá mě, co je na severní Moravě prostě nejlepší.
1: Olomouc, v Olomouci jsem nikdy nebyla, jednou bych se tam moc ráda podívala, takže jediný, co mě napadá, když se řekne Olomouc, jsou olomoucké tvarůžky. Čerstvý rozpečený chleba, noc v kempu, namazat pěkně čerstvým máslem a na to olomoucký tvarůžky.
0: Tvarůžky, jasná věc, jakou další místní specialitu by měl ochutnat úplně každý, na co jste ve svém regionu nejvíc pyšní, co vás napadne jako první, když se řekne severní Morava. Jste ze severní Moravy, co na svém kraji milujete nejvíc, které místo byste doporučili každému, kdo k vám přijede a jaký je podle vás největší poklad severní Moravy. To i nadále zjišťujeme, volat můžete na telefonní číslo 604 111 211, těšíme se na vaše další reakce a teď už si hrajeme další písničky let 60. až 80.
2: Hudební kalendář českého impulzu.
3: Krást se nemá, to ví každé malé dítě, ale v písničce to je trochu jiná muzika. V hudebním kalendáři zavzpomíná Petr Kotwald na vznik téhle písničky, kdo mu ji napsal a proč by se dnes už asi jen těžko dal natočit videoklip, ve kterém si tehdy Petr i zahrál. Kalendář začíná ve středu o 11:30 a na tyhle otázky odpoví.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: 8. posloucháte Český impuls rádio pro radost ze života. Přeji hezké úterní ráno s datem 7. července. Za malou chvíli další muzika, ale 60. až 80. Dalibor Janda, písnička a hráli jsme Kličkovanou. Připomínám, že na čísle 734-787-981 sbírám zprávy ohledně vašeho počasí. Napsat můžete buď to klasickou SMS-ku nebo na náš WhatsApp ze Sázavy nás zdraví paní Maruška, která hlásí slunce a 18 stupňů a dobré ráno z Krasic přeje paní Helča, která hlásí 15 stupňů. Dámy, děkuji za spolupráci a teď už naproti mě slečna Martina Kroa. Martino, víte, ve vysílání Rádia Český impuls, ty máš nejnovější zprávy, máme 7:30.
1: Pěkné ráno. Záchranáři v Rakousku pomohli sestoupit z Grossglockneru dvou českým horolezcům, kteří tam nouzově bivakovali kvůli špatnému počasí. Dnes končí termín, kdy lidé musí uhradit peníze za dluhopisy republiky. Sněmovna bude dnes opět schvalovat spornou předlohu o veřejných rozpočtech. V Ankaře začíná večeří pro nejvyšší představitele 32 členských zemí dvoudenní summit Severoatlantické aliance. A tenistka Nosková prošla do čtvrtfinále Wimbledonu, Bousková neuspěla a Lehečku v duel se Zverevem byl přerušený kvůli regulím. A dnes bude oblačno až zataženo, někdy s deštěm, nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů. Pěkný den přeje Martina Kroa.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Kdo vchází do tvých snů, má lásko, když nemůžeš v noci spát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Za 7:45 Český Impuls, rádio pro radost ze života. Paolo Habera teď v naší Impulzovic krabičce zaspomíná na jeden ze svých vůbec prvních koncertů a světe div se, byl to koncert od kaťáků skupiny Katapult. No a Olda Říha zaspívá písničku Půlnoční závodní dráha. Všechno se nám to krásně propojí teď v naší Impulzovic krabičce. Máme za 7:45. Dobré ráno.
1: Paolo Habera uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
2: Keď som ja bol v puberte, tak sme sa spolu s kamarátmi zobrali a vyrazili sme z Brezna do Zvolena, čo je asi tak 60 km na koncert Katapultu. Konal sa v športovej hale, ktorá mi vtedy pripadala, že je strašne veľká, a keď tá trojica začala hrať, naskočila mi husia koža. Bol to jeden z prvých koncertov, ktoré som kedy videl, a ten rachot a síla rock'n'rollu vo mne zanechali fakt nezmazateľný dojem. Dnes, keď sa vraciam do tej haly vo Zvolene, tak mi pripadá strašne malá, ale stále je v nej počuť, ako ten blondiak, fúzač a toliakohod za bubnami hrajú svoju polnoční závodní dráhu.

0: Úterý 7. červenec, přeji dobré ráno, blíží se 8. hodina, do zpráv celou naše ranní téma. České prázdniny na našem rádiu pokračují, tentokrát míříme na Severní Moravu a zajímá mě, co je podle vás na Severní Moravě prostě nejlepší. Co vás napadne jako první, když se řekne Severní Morava, jste ze Severní Moravy, co na svém kraji milujete nejvíce, které místo byste doporučili každému, kdo k vám přijede, jaký je podle vás největší poklad Severní Moravy, jakou místní specialitu by měl ochutnat úplně každý a na co jste ve svém regionu nejvíc pyšní?
1: Já musím doporučit jako opavský rodák a člověk, který tam žil 23 let, Opavu, bývalý hlavní město Slezska, je tam nejstarší muzeum v republice, Slezské muzeum v Opavě, centrum je tam určitě nádherný, na Opavsku dále máme Hradec nad Moravicí, krásný zámek, Raduň, taky zámek, je to všecko kousek od Opavy.
0: Ano, já jakožto druhý rodák z Opavy teď v našem éteru můžu jenom podepsat, co říkal pán. Moc děkuju za zavolání, pozdravujeme do Opavy a teď už další muzika, ale 60. až 80. Přeji pohodový poslech.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní krém Veleda Skin Food Light se slevou 20% za 199 korun. Allegro Days jen do 19. července.
3: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vyváš? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři v megaslevách na alza.cz.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 8.
1: Pěkné ráno. Nečekané komplikace řešili dva Češi v rakouských horách. Horolezci museli přečkat noc v nouzovém bivaku nedaleko vrcholu nejvyšší rakouské hory Grossglockner poté, co je zaskočilo prudké zhoršení počasí. Vzhledem k povětrnostní situaci nebyla možná záchrana vrtulníkem. K oběma vyčerpaným alpinistům proto vystoupili dva záchranáři z horské služby. Pomohli jim se zahřát natolik, že oba byli schopni s pomocí sestoupit. Cla na levné balíčky z Číny můžou přinést záplavu podvodných zpráv. Ty se můžou tvářit jako oficiální žádost o zaplacení celního poplatku. Na falešné SMS zprávy z údajné celní zprávy se už nachytalo několik nešťastníků. Před možnou vlnou budoucích útoků varuje podle CNN Prima News spotřebitelská organizace Detest. Pro zákazníky je podstatné, že celní úřad nevystavuje faktury na úhradu cla a s veřejností komunikuje prostřednictvím ověřených komunikačních cest, jako je poštovní zásilka nebo zpráva do datové schránky. Česko je pozadu. Naše země se podle Česko-ukrajinské obchodní a průmyslové komory dostatečně nepřipravuje na zapojení českých firm do obnovy Ukrajiny. Největší překážkou podle prezidentky komory Michaely Macharyk není nezájem podnikatelů, ale nedostatečná informovanost, financování a pojištění investic. Řekla to v rozhovoru s ČTK.
2: Je to obrovská příležitost samozřejmě pro státy celé Evropské unie jako nového biznisu. A proto by Česká republika neměla a firmy, které chtějí, neměly by čekat na to, že válka skončí. Ono to nevypadá, že nějak jako brzo skončí. To je důležitý.
1: Ukrajina podle Macharyk potřebuje modernizovat vodohospodářskou infrastrukturu i energetický sektor. České firmy podle prezidentky Česko-ukrajinské komory často narážejí na praktické problémy, například na komplikace při přechodu ukrajinské hranice. Firmám tak doporučuje především konzultovat své plány s lidmi, kteří mají přímou zkušenost s podnikáním v zemi. A fotbalový bůh Ronaldo jede domů. Jeho Portugalsko ve včerejším osmifinálovém utkání mistrovství světa podlehlo Španělsku 0-1. Jeden z nejlepších fotbalistů, Cristiano Ronaldo, včera večer našeho času pravděpodobně odehrál svůj poslední zápas v portugalském dresu. Ve svých 41 letech je totiž druhým nejstarším hráčem na letošním fotbalovém šampionátu. Portugalce poslali domů Španělé, když v 91. minutě vstřelili branku a výsledkem 0-1 si pojistili místo ve čtvrtfinále. Proti Španělsku ve čtvrtfinále nastoupí Belgie. Ta v noci na dnešek porazila Spojené státy americké 4-1. A to i přes velmi kontroverzní zásah Donalda Trumpa, na jehož popud mohl po schválení FIFA nastoupit nejlepší americký střelec. Ten měl ale kvůli červené kartě proti Belgii za trest zůstat na lavičce. Je to velký skandál světového fotbalu. Poslední dvě osmifinálová utkání se hrají dnes večer. V 6 hodin večer našeho času nastoupí Argentina proti Egyptu a v 10 hodin večer hraje Švýcarsko s Kolumbií. Obloha dnes bude oblačná až zatažená a sem tam to zaprší. Nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů na horách kolem 18. Se zprávami se loučí Martina Kroa.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: 8:04. Martino, děkujeme, uslyšíme se zhruba za takovou půl hodinu. Úterý 7. červenec, Adam Kořica přeje hezké ráno. Svátek dnes slaví dámy se jménem Bohuslava. Pozdravujeme všechny bohunky a teď už skupina Projektil. Zahrada ticha zpívá nám Pavel Rock.

0: Český impuls.
1: Jarmila vždycky mi radila, abych pracovní dobu dodržel. Dneska mě, ale nára mě táhlo domů a tak jsem prostě šel. Jarmila má totiž dneska narozeniny, proto jsem dnes přišel dříve o 2 hodiny. Na stole sklenice, smích slyšet z ložnice, v předsíni stojí pánské střevíce. Vytahuji z aktovky květiny, uvažuji, kdo asi přijel z rodiny. Typuji nejspíše na strýce, kdo jiný měl by přístup až do ložnice. Kdo jiný než strejda z dědiny. Vzpomenu si na Jarmilu, nejsem jediný, v ruce mám kytici, už stojím v ložnici, vidím, že nevymřem po přeslici. Kde pak jejda, není to strejda, Františku, ty máš boty úplně jak on. Přičemž nechávám prostor úvahám, vyhledávám optimální tón, kterým bych oba dva jednak pohanil, přitom abych nikoho slovem nezranil. Takže jsem chvíli stál, pak říkám krucinál, tebe bych soudruhu tady nehledal. To dnes mě mrzí, že jsem byl drzý a že jsem pracovní kázeň porušil. Dřív než o hodinu vypnul jsem mašinu, čímž jsem rozdělanou práci přerušil. Oba si mě postavili na kobereček, to jak zle mi vyčinili, nedal jsem si za rámeček z nevěry. Nedělám závěry, mrzí mě, že jsem u nich pozbyl důvěry.
0: Dnes na Českém impulzu.
2: Za dvě minuty čtvrt na devět posloucháte Český impuls. Za 2 minuty...
0: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: Dvě minuty po 8:45, musíš, Kájo, musíš, a to byl Karel Gott na rádiu Český impuls, písnička To musím zvládnout sám z filmu Jak básníkům chutná život v rámci našeho letního kina. Já už koukám na vaše textovky ohledně počasí, všechny nás zdraví z Horné Polubný, z Pomezí Jizerských hor a Krkonoší pan Zdeněk, který hlásí 19,7 stupňů, dokonce nám vyfotil a poslal na WhatsApp i fotku, je tam krásný les, krásná krajina, tak my zdravíme i vás, pane Zdeňku, děkuji za zprávu na náš WhatsApp. Z Neratovic nás zdraví paní Eva, která hlásí zataženo 17 stupňů, teda 20 stupňů a polojasno, pardon, já jsem si to přehlédl, takže ještě jednou pro úplnost, paní Eva, Neratovice, polojasno a 20 stupňů, děkuju za zprávu. A dobré ráno z Čínska přeje pan Jiří, který hlásí zataženo a 18 stupňů. Vaše další zprávy na našem WhatsAppu i nadále sbíráme, číslo k nám je 734-787-981.
1: Dnes na Českém impulzu.
0: Duety Heleny Vondráčkové, ty nabídnu v rámci naší další hudební dvojce, a to po 8:30. Na Facebooku Rádia Český impuls sbíráme fotky z vašeho prodlouženého víkendu. Tak co jste dělali, co jste zažili, kde jste byli, jak jste trávili prodloužený víkend, státní svátek. Ostatně byly dva státní svátky, jeden připadl i na neděli. To vše nám můžete ukázat www.facebook.com/Český impuls, tam nás najdete. Večerní program našeho rádia nabídne hudební žánry, jakými jsou country, folk a temská muzika. Startujeme po 19. hodině. 8:45 a teď už Dívka v rytmu zrozená v podání Laďky Kozderkové tady na rádiu Český impuls. Přeji dobré ráno.

0: Zdravím vás z našeho rádia, úterý 7. červenec, 7. 7. přeji dobré ráno. Do půl deváté, do krátkého přehledu zpráv, nás teď čeká ranní téma. České prázdniny na našem rádiu pokračují, tentokrát se vydáváme na severní Moravu. A nejlepší tipy vždycky dají místní, my dnes ráno hledáme to nejlepší, co právě nabízí váš kraj a zajímá mě, co je na severní Moravě zkrátka nejlepší.
1: Já na severní Moravě žiju celý život a neměnil bych, prostě mě se tady líbí a je to nádherně, takže klidně se přijďte se podívat.
2: Například malebné lázně Karlova Studánka, odtud se můžete vydat naučnou stezkou Bílé Opavy na Pradět, dál pokračovat přes Švýcárnu až třeba nad Červenohorské sedlo, odtud Hřebenovka na Šerák přes Vosku, Kamenné okno a těch typů je opravdu velká spousta.
0: Ano, Karlova Studánka můžu doporučit, tam jsme vždycky jezdili s rodiči, když jsem byl malý, nezapomenutelné dovolené, krásný čerstvý vzduch, je tam i ta jejich pověstná voda, lázně, nádherné okolí, lesy, jo, tury, dá se tam určitě podnikat, vše možné. Co vy a severní Morava, co vás napadne jako první, když se řekne právě severní Morava? Jste ze severní Moravy, co na svém kraji milujete nejvíc, které místo byste doporučili každému, kdo k vám přijede? Stále můžete volat 604 111 211 a my už si teď hrajeme. Dobré ráno.

0: deváté posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Za malou chvíli Petra Janů, písnička Už nejsem volná. Hezké ráno od Řípu, z mě těše přeje paní Dáša, která hlásí 20 stupňů, krásné úterní ráno, je vám paní Dášo, děkuji za zprávu. A teď už pojďme na rychlý přehled zpráv s kolegyní Martinou Kroa. Dobré ráno i tobě, Martino.
1: Pěkné ráno. 12 tisíc domácností v Praze 4 je od čtvrtka stále bez teplé vody. V Praze přistál první ze dvou transportních letounů Embraer pro českou armádu. Při globálním zátahu proti obchodu s lidmi spolupracovalo 59 zemí, včetně Česka, a bylo zatčených přes 1000 osob. Sesuv půdy na severozápadě Číny zasypal 33 lidí, 17 se jich podařilo zachránit. A do čtvrtfinále fotbalového mistrovství světa postoupila Belgie, Španělsko a Anglie. Obloha dnes bude oblačná až zatažená a sem tam zaprší, nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů. Hezký den vám přeje Martina Kroa.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Já, ač mám spánek beze snů, mě včera sem se zdá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Zavři pusu, ať jsi spát, vždyť už bude brzo den.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Za 3:45 posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Na řadě je naše další ranní úterní hudební dvojce a ta nám nabídne duety Heleny Vondráčkové. Čeká nás píseň Já půjdu tam a ty tam, ve kterou slyšíme Jirku Korna, a pak nás také nemine Helena Vondráčková, Valdemar Matuška a jejich spolupráce, která vyústila v duet To se nikdo nedoví. Máme za 3:45.
1: Hudební dvojice
2: Anet, co mají písničky společného?

0: Úterý 7. červenec, blíží se 9. hodina, do zpráv s kolegyní Martinou Kroa, naše ranní téma. My jsme se dnes společně s vámi vydali na severní Moravu. České prázdniny na našem rádiu pokračují. Mě zajímalo, co je na severní Moravě nejlepší, co vás napadne jako první, když se řekne severní Morava. Jste ze severní Moravy, co na svém kraji milujete nejvíce, které místo byste doporučili každému, kdo k vám přijede, jaký je podle vás největší poklad severní Moravy, jakou místní specialitu by měl ochutnat úplně každý a na co jste ve svém regionu nejvíc spíšní.
1: Tak ještě se zapomněli na Štramberk. Tam jsou štramberské výborné křupavé uši. Vyzkoušejte. Přeji vám prýmárem.
0: Děkujeme za tip, pozdravujeme, hezký den i vám. No a my teď do 9. pokračujeme v hudební krasu z děle 60. až 80.
2: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vy váš? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na alza.cz.
3: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
4: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
3: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 9.
1: Pěkné ráno. 12 000 domácností v Praze je stále bez teplé vody. Oprava potrubí se protahuje. Problém se týká hlavně pražské Michle, Nuslí, Podolí a Krče. Původně to měl být výpadek na jeden den. Ve čtvrtek přestalo těsnit primární potrubí v Praze 4 na křižovatce Michalské a Ohradní a tisícům lidí přestala téct teplá voda. Někteří bez ní přitom byli už týden kvůli plánované odstávce. Opravy potrubí po havárii měly být původně hotové do pátku, ale nebyly ani včera. Podle pražské teplárenské společnosti se technikům v pátek podařilo původní netěsnost odstranit. Při následném napouštění a zprovozňování soustavy se ale postupně projevily další netěsnosti v navazujících úsecích potrubí. Ty si vyžádali pokračování oprav. Obyvatelé si stěžují, že se termín opakovaně prodlužuje vždy pouze o jeden den. Podle pražské teplárenské se podařilo už o víkendu obnovit dodávky do oblasti Brumlovky a další části sítě budou uvádět do provozu postupně podle dokončování oprav. Do dnešního dne musí lidé uhradit peníze za objednané dluhopisy republiky. V prodeji byly fixní pětileté, protiinflační pětileté a tříměsíční obligace. Zájemci si je objednali za zhruba 80 miliard korun. Zájem tak čtyřnásobně překročil původní emisní plán 20 miliard. V případě, že zájemci objednali dluhopis prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu, jeho cenu uhradí na platební účet ministerstva financí. Pokud o úpis žádali přes jednoho ze smluvních distributorů, platby musí převést na jejich účty. Dokument o Báře Basikové měl v Karlových Varech fenomenální úspěch. Časozběrný snímek se známou zpěvačkou natočila režisérka Helena Třeštíková. Dokument s prostým názvem Bára Basiková mapuje 50 let života populární zpěvačky. Z jeho vrcholy i pády sklidil zatím největší aplaus publika na letošním 60. ročníku filmového festivalu. Basikovou to dojalo.
2: Naprosto mě to rozsekalo. Hrozně si toho vážím. Film o mě, to je obrovská podsta. Denně tady mám rozhovory, natáčení, focení, v úterý koncert se svojí kapelou, v pátek 10.7. koncert s Michalem Pavlíčkem. Jsem tady plně využitá a vytížena.
1: Dokument Bára Basiková tvoří 20 let mnohdy osobních archivních záběrů. Ukazuje dilema úspěšné umělkyně, která považuje mateřství za nejvyšší hodnotu, ale zároveň je živitelka rodiny. Autentický snímek se věnuje nejen její kariéře, ale odhaluje zpěvaččin boj s depresemi, samotou i peripetie s láskou. Počet obětí zemětřesení ve Venezuele stoupl na 3535. Zraněných je skoro 17 tisíc. Bezdomová je téměř 18 tisíc lidí. Mnoho jich tak žije na ulicích a v parcích. A ještě počasí. Obloha dnes bude oblačná až zatažená, sem tam zaprší. Nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů, na horách kolem 18. Pěkný den vám přeje Martina Kroa.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: 4 minuty po 9. hodině. Adam Kořica je stále s vámi. Přeji hezké a ničím nerušené úterní dopoledne s datem 7. července. A teď už další muzika let 60. až 80. Petr Novák, skupina George and the Beethovens a jejich Přátelství na Entou.

0: Minuta po 9:45 posloucháte Český Impuls, rádio pro radost ze života. Na Facebooku sbíráme fotky z vašeho prodlouženého víkendu. Zajímá mě, jakou jste měli sobotu, neděli a taky i pondělí. Já už koukám do komentářů. Pan Kuba Komárek zúčastnil 160. výročí bitvy u Hradce Králové a u Chlumu. Dokonce nám tam vyfotil na koních oblečené pány v tom dobovém oblečení. Děkujeme za krásnou fotografii. Paní Eva Tesařová nahrála takovou koláž fotky pouze cestou do práce, cestou pod Špilberkem, tak taky děkujeme za pěkné fotky. Paní Nikola Nejdlíková píše, moje první ryba v životě dostala pohlazení a poprosili jsme jí o splnění přání, šla zpět do vody, takže paní Nejdlíková byla rybařit, chytila, pokud to vidím správně, malého kapříka, taky děkujeme za pěknou fotografii. No a paní Dáša Pipi Uličnice vyrazila do Beskyd. Tak co vy, jaký jste měli prodloužený víkend, co jste dělali, to nám všechno můžete ukázat www.facebook.com/Český Impuls. My sbíráme vaše další fotky z víkendu. Máme 2 minuty po 9:45. Teď už na řadě je naše letní kino. Jaroslav Uhlíř, písnička Ani k stáru z filmu Vratné lahve.
1: Letní kino. Promítáme na rádiu Český Impuls.
2: Mám ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

já citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.

0: Dvě minuty po půl desáté posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Přeji hezké úterní dopoledne s datem 7. července. Za malou chvíli další muzika, ale 60. až 80. těšit se můžeme třeba na Petra Reska, písničku O mámo. Také nám zahraje skupina Olympic, zaspívá Petr Janda, uslyšíme i Janu Robovou ze Šony, dřív ale Monika Stachová, skladba Ruce vzhůru a neb lásko. Vzdej se, dvě minuty po půl desáté.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Je tam brána zdobená, cestu otevírá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Český impuls, rádio pro radost ze života. Přeji hezké úterní dopoledne, máme 7. červenec, pomalu, ale jistě se nám blíží 10. hodina. Do zpráv celou s kolegyní Martinou Krová, za malou chvíli český hitmaker Michal David, písnička C-čka, sbírá C-čka. České prázdniny na rádiu Český impuls pokračují. Tentokrát jsme se dnes ráno v ranním tématu vydali na severní Moravu a protože nejlepší tipy vždycky dají místní, my jsme ráno hledali to nejlepší, co právě váš kraj nabízí a zajímalo mě, co je nejlepší na severní Moravě, co vás napadne, když se řekne severní Morava, jste ze severní Moravy, co na svém kraji milujete nejvíc, které místo byste doporučili každému, kdo k vám přijede, jaký je podle vás největší poklad severní Moravy, jakou místní specialitu by měl ochutnat úplně každý a na co jste ve svém regionu nejvíc pyšní?
1: Určitě bych doporučil návštěvu muzea kočárků v Čechách pod Kosířem a zámek Tovačov v Moravskoslezském a Olomouckém kraji. V Moravskoslezském kraji ještě krásný hrad je Hradec nad Moravicí.
2: Krásně, je i v Kroměříži, takže krásný den, doufám, že nebude horkej.
3: V Moravskoslezském kraji máme ještě Bruntalský zámek, nebo hned kousek od toho Harta, Přehrada, Vrbno pod Paraděden taky, Malá Moravka, Borůvkové hody, Řízkové hody, tak se mějte pěkně, čau.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidlu, to se vyplatí.
5: Áčka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: Rádio Český impuls.
1: Co by jsem ti pletl včera ještě, najednou máš vlasy jako len. Třpití se v nich stovky kapek deště, vstávej, už bude den.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Jen tři kříže z bílýho kamení někdo do písku poslal.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.
2: Říkej mi
0: celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 10.
3: Pěkné dopoledne. Podvodníci zneužívají platformu Booking. Údaje o ubytování využívají k nátlaku na zákazníky. Požadují po nich platby za rezervovaný hotel. Booking na únik dat upozornil už v dubnu. Firma tehdy uvedla, že finanční údaje zasažené nebyly, ale dotčeným rezervacím změnila PIN. Nyní podle deníku Právo přibývají další případy. Podvod je nebezpečný tím, že na první pohled nemusí působit podezřele. Opírá se o skutečnou rezervaci. Host má krátce před cestou a čeká z hotelu praktické informace k pobytu. Ty o platbách je ale potřeba ověřovat. Andrej Babiš i Petr Pavel už letí směr Ankara. Premiér o koordinaci s prezidentem před summitem NATO prý neví. Prohlásil to před odletem na pražském kbelském letišti. Premiér Andrej Babiš dnes ráno před odletem na dlouho diskutovaný summit Severoatlantické aliance řekl, že s prezidentem není v kontaktu. Do turecké Ankary letí Babiš spolu s manželkou, ministrem zahraničí Petrem Macinkou a ministrem obrany Jaromírem Zúnou.
4: Prezident by měl nechat tenhle summit na nás. Vláda rozhoduje o zahraničně bezpečnostní politice. My rozhodujeme o rozpočtu, my odpovídáme se parlamentu. Já nevím o žádný koordinaci, já nejsem v kontaktu s panem prezidentem.
3: Českou delegaci vede Babiš, který za Česko také přednese národní projev. Prezident Petr Pavel před chvílí řekl, že se zúčastní večeře lídrů na summitu NATO, ale i dalších částí programu a má v plánu i bilaterální setkání. Pavel i Babiš s ostatními letí do Ankary dvěma oddělenými vládními speciály. Ústavní soud rozhodne o stížnosti autodromu Most. Jedná se o spor kvůli hluku ze závodiště. Podle pravomocného verdiktu nesmí obtěžovat okolí nad míru přiměřenou poměrům. Jako přiměřené hlukové limity ve všední dny stanovil 55 decibelů a o nedělích a státních svátcích 50 decibelů. Zástupci autodromu ve stížnosti tvrdí, že soudy zasáhly do práva vlastnit majetek a podnikat. Navíc přišlo o překvapivý rozsudek porušující princip rovnosti stran. Fotbalový šampionát zná další čtvrtfinalisty. Jsou jimi Belgičané, kteří porazili Spojené státy americké 4-1 a v dalším kole se utkají se Španělskem, které předtím porazilo Portugalsko 1-0. V osmifinále vypadly všechny tři pořadatelské země, kromě Spojených států amerických neprošly dál ani Kanada po debaklu s Marokem a Mexiko, které udolala Anglie. Dnes si o čtvrtfinále zahraje Argentina s Egyptem a Švýcarsko s Kolumbií. A obloha dnes bude oblačná až zatažená, sem tam zaprší, nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů Celsia, na horách kolem 18. Hezký den vám přeje Martina Kroa.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
5: Odbyla 10. hodina, Adam Kořica je stále s vámi, přeji hezké úterní dopoledne s datem 7. července a teď už Lenka Filipová, Karel Zich, duet Mosty.

0: Radio Český Impuls, přeji poklidné a ničím nerušené úterní dopoledne, 7. červenec, do půl jedenácté, ještě určitě letní kino a v něm písnička Lásko, která zazněla ve filmu Ženy v pokušení, zpívat bude Marie Rotrová. V pořadu Máme Česko rádi vám představíme smolnou zříceninu, co se kdysi hradu Chvatěruby u Kralup nad Vltavou přihodilo, dozvíme se o půl jedenácté.
1: Hudební kalendář Českého Impulsu.
2: Krást se nemá, to ví každé malé dítě, ale v písničce to je trochu jiná muzika. Hudebním kalendáři zavzpomíná Petr Kotwald na vznik téhle písničky, kdo mu ji napsal a proč by se dnes už asi jen těžko dal natočit videoklip, ve kterém si tehdy Petr i zahrál. Kalendář začíná ve středu o půl dvanácté a na tyhle otázky odpoví.
1: Český Impuls. Rádio pro radost ze života. Letní kino. Promítáme na rádiu Český Impuls.

Kde se to v člověku bere ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě.

0: Český impuls, rádio pro radost ze života. Úterní dopoledne, 7. červenec, naše další hudební dvojce nabídne písničky Elvise Presleyho. V češtině více si řekneme po půl jedenácté. Teď už se ale v rámci pořadu Máme Česko rádi. Hana Kracíková hlásí ze středních Čech. Haně učarovala zřícenina chvatěruby.
1: Máme Česko rádi.
2: Nedávno jsem kousek od Kralup nad Vltavou narazila na zříceninu hradu a protože jsem jela na kole a neměla čas zjišťovat, co to je, tak volám Mirku Tausigovi z klubu českých turistů Praha a poptám se ho. Mirku, haló.
3: Dobrý den, Hanko, tak co byste dneska ráda?
2: Mirku, říká vám něco chvatěruby, zřícenina?
3: No jistě, původně to bývala tvrz, tedy ve 12. století, ale to, co jste vy viděla, je zbytek gotického hradu. Ten vznikl až později na přelomu 14. a 15. století. No a klidně by se mohl jmenovat třeba Zajícov, protože majiteli obce Chvatěruby byli tehdy Zajícové z Házemburka.
2: A jak se z hradu stala zřícenina?
3: On měl nějak pořád smůlu. Za války Jiří z Poděbrad s opozicí byl hrad roku 1467 dobyt a úplně zdevastován. Později byl zámek Chvatěruby ve vlastnictví několika panovníků, z nichž nejvýznamnější byl asi Jan z Valdštejna, který dal Chvatěruby přestavět v renesanční sídlo. Jenže to dostalo na frak za 30leté války. No a ještě později v 18. století začala přestavba na barokní zámek, jenže investorovi, jak se dnes říká, došly peníze na stavbu a tu nikdy nedokončil. Takže část zámku se pak roku 1817 zřítila.
2: Takže příběh, jakých je i dneska dost.
3: Ano, hledacost napovídá, že jedním z posledních majitelů zámku Chvatěruby byla Hospodářská úvěrní banka, která ještě částečně zámek opravila a pak prodala.
2: No a já už snad jen řeknu, kde zříceninu, a to pěkně velkou, hledat. Je to těsně vedle Kralup, dovede vás sem červená turistická značka nebo cyklostezka podél Vltavy. Hana Kracíková, Máme Česko rádi.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Český impuls, rádio pro radost ze života. Pomalu, ale jistě se nám blíží 11. hodina. Máme úterní dopoledne s datem 7. července. Představte si, že v tento den roku 1954 zazněla hudba Elvise Presleyho poprvé v rádiu. A to my nemůžeme opominout. Já v rámci naší dopolední hudební dvojce nabídnu písničky právě Elvise Presleyho, ale samozřejmě v českém předělání, protože my jsme jediné rádio, které hraje českou muziku let 60. až 80. a tomu zůstává. Máme věrní po celý den. Čeká nás Eva Pilarová, skladba Co je to láska v originále Don't Be Cruel a pak nás také nemine Karel Gott, nahrávka Pár havraních copánků v originále Love Me Tender. Já jsem Adam Kořica, tímto se s vámi loučím. Za sebe vám přeji hezké a ničím nerušené úterní dopoledne s datem 7. července. I nadále si ho užijte s naším rádiem. Po zprávách celou už se na vás těší kolega Ludvík Pospíšil. Jak je známo, jeho vysílání vždy stojí za to. Já si to s vámi střihnu zase zítra po 6. hodině raní. Mějte se krásně a užijte si den. Naslyšenou.
1: Hudební dvojice
2: a neb ve dvou se to líp táhne.

Rychle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 11.
1: Pěkné dopoledne. Do Česka se vrátí teplé počasí. Ještě včera se teploty dostávaly jen mírně nad 20 stupňů. Ve zbytku týdne se budou nejčastěji pohybovat mezi 20 a 30 stupni Celsia. Srážek by mělo začít ubývat od zítřka. Petr Pavel se zúčastní dnešní neformální večeře na summitu NATO v Ankaře. Před odletem na kvelském letišti potvrdil, že jde o pozvání tureckého prezidenta Erdogana. Vláda na večeři nominovala premiéra Andreje Babiše, kterého doprovodí manželka Monika. Prezident Pavel ale chce být především u klíčových jednání summitu.
2: Jako vedoucí delegace byl vládou schválen Andrej Babiš. Já se s ním samozřejmě nebudu prát o židli u toho předního stolu. Toho jednání se zúčastním bez nějakého pocitu ponížení nebo frustrace, protože pro mě je důležité, abych slyšel, o čem se bude bavit, protože mám obavu, že by se ke mně jinak informace nedostaly.
1: Pavla doplnila do delegace na summit vláda až dodatečně po zásahu ústavního soudu. Program se tak podle něj tvoří do poslední chvíle a jinak, než kdyby byl součástí výpravy od počátku. V Ankaře má hlava státu v plánu minimálně čtveřici bilaterálních schůzek, odmítla ale zatím prozrazovat, o jaké jde. V blízkosti hotelu v Damašku v Sýrii, kde pobývá francouzský prezident Emmanuel Macron, vybuchla řada náloží. Podle agentury Reuters je nyní Macron na návštěvě prezidentského paláce. Slováci překvapili, Evropské unii věří víc, než je průměr Evropy. Až 81% občanů Slovenska dnes považuje členství své země v unii za prospěšné. Jedná se o nejvyšší procento za celá léta průzkumu na Slovensku.
3: V čase rastoucích ekonomických obáv Slováci oceňují, že Evropská unie je zárukou mieru, uvedomují si aj kvalitu života, kterou členstvo v něj prináša. Takmer polovica opýtaných zo Slovenska považuje za největší výhodu členstva pracovné příležitosti, které prináša. Viac ako tretina oceňuje príspevok únie k hospodárskému rastu štátu. Veľká väčšina Slovákov, až 90%, si praje, aby boli členské štáty v súčasnej situácii jednotnejšie. Jozef Balko, Slovensko.
1: A dnes bude oblačno až zataženo na severu a severovýchodě může zapršet. Nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů Celsia, na horách kolem 18. Pěkný zbytek dne vám přeje Martina Krohla.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Zkrácený pracovní týden, ale i tak pracovní, nám právě začíná. Teď máme po 11. hodině a Ludvík Pospíšil přeje krásné úterý.

0: snad.
1: Lenka Filipová dospívala na českém Impulzu, Petr Spálený bude zpívat za chvíli z letního kina písničkou Pane, vy jste vdova ze stejnojmenného filmu. Proč Miroslav Donutil skládal zkoušku v lázních? Tak to si můžeme poslechnout už dnes odpoledne ve 16:45. Od 4 hodin vysíláme Scénky a vtipy. Těší se na vás Alexander Hemala na českém Impulzu.

0: Český impuls, to jsou české písničky 60. až 80. let. No a teď bych chtěl vaši pozornost přilákat k písničce Ukradnutě má lásko. Ta otevřela Petru Kotvaldovi dveře do hudebního vydavatelství. Kdo s tím Petrovi pomohl, tak to uslyšíte zítra touhle dobou, tedy plus minus půl dvanácté, tady na Českém impulzu. Chystáme nové vydání hudebního kalendáře.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Na Českém impulzu Marie Rotrová právě vystoupila z Expresu Mléčné dráhy. Hrajeme české písničky celý den. Teď bude zpívat Michal Kocáb S cizí ženou v cizím pokoji. Písničku z Impulzovic krabičky pro nás připravila Helena Vondráčková. No a za pár minut už pravé poledne přijdou zprávy Českého impulzu.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní elektrický stojanový grill Severin se slevou 10% za 1999 korun. Allegro Days jen do 19. července.
2: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
3: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera... A samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
2: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x5 litru za 99,90. Vím, to se vyplatí.
2: Helena Vondráčková uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
5: Michal Kocáb je bezvadný, trochu ujetý kluk, můj dávný kamarád. Všechny jeho projekty jsou hodně praštěný, ale budete se divit, vždycky mě oslovovali, protože je v tom originalita. Písnička S cizí ženou v cizím pokoji se mu v roce 1988 opravdu povedla. Znám ji do každého detailu, vím, jak si hraje s každým slůvkem, můžu ji poslouchat prostě furt. Ale velkou zásluhu má taky text Michala Horáčka. Málo kdy se stane, aby byl hit z písničky, která tak natvrdo hovoří o věcech, které nejsou zrovna moc příjemné. To se prostě musí umět napsat.
6: S cizí ženou v cizím pokoji, zdá se, že tu pro mě končí. Jeden fám na to, kde se začal, marně vzpomínám. Jsem jak vagon, když ho odpojím.

schází obojí.

proč ta žena v tomhle pokoji mi však pořád tolik známá. Připadá stejně jak ten pokoj, jak ta nálada, jako rána, co se nebojí.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v poledne.
1: Hezké poledne u zpráv přeje Honza Varga. Čeští političtí lídři už jsou v Ankaře na summitu NATO. Premiér Andrej Babiš a vládní delegace jedním letadlem, prezident Petr Pavel a jeho lidé druhým. Kabinet účast hlavy státu odmítá, umožnili až po vydání předběžného opatření ústavním soudem.
2: My jsme se jasně vyjádřili, že prezident by měl nechat tenhle summit na nás. Doufáme, že to bude brzo za námi a nechci to ani moc komentovat.
3: Není to rozhodně o tom, že bych nechtěl přijít o večeři. Nebo jak to někteří interpretovali, že prezident tam jede na guláš.
1: Nejdůležitější části summitu v Ankaře neformální večeře se zúčastní oba pánové. Andrej Babiš na základě vládní nominace, Petr Pavel na pozvání tureckého prezidenta. Ministr zahraničí Petr Macinka hodnotí účast hlavy státu v Ankaře po svém.
4: Obsah toho summitu je dán, bude přednesen za Českou republiku panem premiérem a panu prezidentovi držíme palce, ať si to užije, ať se tam setká se svými přáteli a přiveze si spoustu fotografií domů.
1: Český hydrometeorologický ústav vydal pro většinu Jihomoravského kraje výstrahu před zvýšeným rizikem vzniku a šíření požárů. Ta platí od dnešního dne až do odvolání. Důvodem je pokračující sucho spojené s větrným a teplým počasím, přičemž situaci v regionu uplynulé deště příliš nevylepšily. Meteorologové navíc varují, že do konce týdne by v Česku nemělo téměř vůbec pršet a teploty budou opět stoupat k tropickým 30 stupňům Celsia, což bude sucho dále zhoršovat i v ostatních oblastech republiky. Teplice rozšiřují platnost protialkoholní vyhlášky o další lokality, kde strážníci v poslední době opakovaně řešili nepořádek a rušení nočního klidu. Nově se zákaz konzumace alkoholu na veřejnosti bude od 17. července vztahovat na prostranství před hlavním nádražím, včetně parku Milady Horákové a také na část Řetenic mezi Buzuluckou ulicí a železniční tratí. Vyhláška, kterou na konci června schválilo zastupitelstvo, dává městské policii pravomoc alkohol na místě odebrat. Náměstek primátora Petr Slavíček zdůraznil, že cílem není omezovat běžný život, ale dát strážníkům účinný nástroj proti obtěžujícímu jednání. Opatření se netýká restauračních zahrádek nebo povolených kulturních akcí. Česko předá zadrženou německou pravicovou extremistku Marlu Svenju Líbichovou do vlasti. Má si tam odpykat trest odnětí svobody. Rozhodnutí plzeňského soudu pravomocně potvrdil pražský vrchní soud, který zamítl stížnost Líbichové proti vydání i její námitku na podjatost soudkyně. Případ vyvolal v Německu velkou debatu o tamním zákonu o sebeurčení. Líbichová, která byla původně odsouzená ještě jako muž, totiž podle německých médií účelově využila možnost změny pohlaví na matrice, aby se vyhnula výkonu trestu v mužské věznici. Zítra čekáme polojasno až jasno, na jihozápadě Čech bude ještě v první polovině dne zvětšená oblačnost a bude tam také doznívat déšť. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27. Končí zprávy s Honzou Vargou.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
5: 3 minuty po 12. hodině, krásné poledne přeje Ludvík Pospíšil. Máme před sebou celé odpoledne českých písniček. Tady je ta první, Petra Zámečníková, Jiří Strnad, Lítáme v tom.

Šel jsem světem tam a sem, nikdy rovnou za nosem. Měl jsem radost velikou, když jsem mohl jít oklikou. Já jsem viděl víc a dál, nežli kdybych v klidu stál. Jako svatý šel jsem světem plným chyb, pytlák snů a pytlák ryb. Někdy mlčky, jindy zas, spoléhal jsem na svůj hlas. Bohu dík i bohužel za to, že jsem život měl.

Šel jsem světem podél vod, šel jsem s větrem o závod, ale čas, ten lakomec, dožene tě nakonec. Poznávám ho po hlase, když ironicky zeptá se, jak se daří. Proti času není zbraň, všichni platíme mu daň, ale proč se jen tak zdát, dokud žiju, žiju rád. S polemizí oseň, na tom se nic nemění, přišlo se.

hodně lásky, hodně ran, které bolí. Chodím světem dál a dál, cestou vždycky jsem si přál, aby dřív než zazní stop, po mně zůstalo pár stop. Tak jsem káru ze všech sil, podél cest jsem roztrousil.

0: Tolik Rudolf Hrušínský v programu Českého Impulzu. Za chvíli písnička V tom z filmu Jak básníkům chutná život. Z letního kina tentokrát zaspívá Iveta Bartošová a Karel Černoch. No a jaké pořady dnes večer dávají České televize, tak to nám v půl jedné řekne Saša Hemala na Českém Impulzu.
1: Letní kino promítáme na rádiu Český Impuls.

0: Poledne na Českém impulzu, krátce po půl jedné, bude pokračovat písničkou Pavla Horňáka a Michala Davida Jsme se hraní. No a právě teď už se podíváme na večerní televizi.
1: Televizní tipy Alexandra Hemaly.
2: Dosti nevesele začíná, jinak ale dosti veselý příběh s názvem Večírek. Jeho tvůrcem je Michal Suchánek a ten si ke spolupráci pozval své herecké kamarády Langmajera, Rodena, Dykovou, Taclíka a řadu dalších. Ty pak posadil do autobusu a společně se rozjíždí na pohřeb kamaráda. Aby toho nebylo málo, za volant usedá notorický alkoholik Olda a tak je cesta dramatičtější a plná různých výmolů a hrbolů, než se zpočátku zdálo. Večírek 2015 televize Prima. Pak, aby Taťána Dyková obrazně řečeno rychle přeběhla na Novu, kde jí čeká opakování případů mimořádné Marty s názvem Východní vítr. Pokud znáte, víte, o čem je řeč, pokud ne, pak vězte, že tato dáma, co je zrovna uklízečkou, začíná svá vyšetřování právě ve chvílích, kdy je policie v koncích. Více už ve 2020 na Nově. Pak tady máme skoro opravdovou inspektorku, a sice Candice Renoirovou, která vládne úterním a čtvrtečním večerům na ČT1. Dnes v epizodě nazvané Kdo se je vítr sklízí bouři, kdy naše hrdinka pátrá po nebezpečném muži. Jak to dopadne, uvidíte ve 2015 na ČT1. Přeji hezký nejen televizní večer.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Páni a paní, vím, jak se ruší žál. Já tíhnu duší, jen klejny karneval.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Vesli by jsme spolu, spadli by jsme dolů, byl by konec všemu.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Poslední minuty nás dělí od 13. hodiny a od zpráv právě teď naše hudební dvojice a zpívat budou Petrové. Nejdřív to bude písnička Petra Kotvalda Ukradnutě má lásko. Připomínám, že tu zítra uslyšíte v hudebním komentáři spolu s Petrem a s naším expertem na české písničky Zdeňkem Sekaninou. Poslechneme si, jak tahle písnička vznikala. No a ještě přidáme druhého Petra do hudební dvojice, Petra Nováka a písničku Povídej. Tady je Český impuls.
1: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x5 litru za 99,90. Vím, to se vyplatí.
3: Hudební dvojice
4: a neb Vrána k vráně sedá.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Tam, kde zem duní, kopyty stát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Není nutno, aby bylo přímo veselo.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy ve 13.
2: Hezký den u zpráv přeje Honza Varga. Okolo 12 000 domácností v Praze 4 zůstává od čtvrtka bez teplé vody, a to kvůli havárii na horkovodu v ulicích Michelská a Ohradní. Technikům se už sice podařilo opravit všechny netěsnosti v potrubí, zprovoznění celé soustavy ale potrvá zřejmě až do zítřejších 11 hodin večer. Napouštění a tlakování potrubí totiž výrazně komplikuje odstávka hlavního zdroje v Mělníku, takže zasažené čtvrti jako Nusle, Podolí, Krč a Michle musí provizorně zásobovat Michelská teplárna v omezeném režimu. Podle pražské teplárenské teče teplá voda zatím pouze v okolí Brumlovky, kde se dodávky podařilo obnovit během víkendu. Jihlavsko hlásí rekord. Jediná protialkoholní záchytná stanice na Vysočině, kterou provozuje jihlavská nemocnice, zažila rekordní červen. Přijala 153 klientů, což je zatím nejvyšší měsíční počet v tomto roce. Za první pololetí v zařízení střízlivělo 845 lidí a pokud bude tento stoupající trend pokračovat, letošek překoná loňský rekordní rok s 1662 zachycenými. Pobyt na stanici s 11 lůžky vyjde na 4000 korun. Poplatek ale dlouhodobě platí jen zhruba třetina lidí, takže nemocnice musí dlužné částky vymáhat. Mnozí klienti se sem navíc vracejí opakovaně. Absolutním rekordmanem je muž, který na jihlavské záchytce skončil už bezmála 300krát. Na Vysočině začalo dobrovolné vojenské cvičení pro středoškoláky. Na druhý ročník do Náměště nad Oslavou jich dorazilo 128, to je o 68 víc než loni. Je mezi nimi i 38 dívek. Cvičení potrvá do konce měsíce. Obdobný výcvik pořádá armáda podle velitele cvičení Filipa Šilhana i na dalších vojenských útvarech.
3: Čeká je stejný obsah, jako by je čekal na kurzu základní přípravy ve Vyškově, to znamená, držíme se stejných osnov a stejného programu přípravy. Z mého pohledu je určitě nejnáročnější adaptace na to bytí vojákem, to znamená naučit se to, že člověk je součástí kolektivu a už si nemůže dělat úplně, co chce.
2: Po testovacím ročníku před 2 lety uspořádala armáda cvičení pro středoškoláky loni. Dokončilo ho 634 ze 718 přihlášených. Přímo v Náměšti ho absolvovalo 51 lidí, včetně 12 dívek. Absolventi můžou vstoupit do aktivních záloh nebo se stát vojáky z povolání. Cvičení nahrazuje povinný základní výcvik, takže můžou nastoupit rovnou ke svému útvaru. Hokejový útočník a mistr světa David Kempf končí v zámořské NHL. Vrací se do Česka, kde podepsal 3letou smlouvu s extraligovým Litvínovem. 31letý center v zámoří působil od roku 2017, hrál za Chicago, Toronto, Vancouver, Washington a naposledy byl vyměněný do Buffalo. Severočeský klub zároveň oznámil další skvělou zprávu pro své fanoušky, protože dlouhodobé smlouvy až do konce sezóny 2028-29 prodloužili také klíčoví útočníci Ondřej a David Kašovi. Zítra čekáme polojasno až jasno, na jeho západě Čech bude ještě v první polovině, ale zvětšená oblačnost s doznívajícím deštěm. Naměříme během dne 20 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27. Končí zprávy s Honzou Vargou.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Tolik zprávy ve 13 hodin. Dobré odpoledne, přeje Ludvík Pospíšil.

0: Karel Zrýchy nám dostýval na Českém Impulzu. Hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den. Kdy musel cestovatel Jirka Kolbaba lidem platit za to, aby se nechali vyfotit? Jirka má takovou zkušenost a víc nám řekne v 2:30, tady na Českém Impulzu. No ale ještě předtím promítá naše letní kino, tentokrát na programu film Trhák, Sexem, Juraj Kukura.
1: Hudební kalendář Českého Impulzu.
2: Krást se nemá, to ví každé malé dítě, ale v písničce to je trochu jiná muzika. V hudebním kalendáři zavzpomíná Petr Kottwald na vznik téhle písničky, kdo mu ji napsal a proč by se dnes už asi jen těžko dal natočit videoklip, ve kterém si tehdy Petr i zahrál. Kalendář začíná ve středu o 11:30 a na tyhle otázky odpoví.
1: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.

raději, že tím to nekončí. Že někde hlouběji, navzdory myšlenkám, pod jejich příboji, já tam někde mám mys dobrých nadějí.

0: Českým puls, české písničky celý den. Právě teď pro vás mám písničku, ke které slova napsala Hana Zagorová, ovšem zpívá Karel Gott. Před námi je Bílá. No a ještě předtím vám představíme Sahel, nehostinný pás na okraji Sahary. Ještě jsme nemluvili o lidech, kteří tam žijí.
1: Cestujeme s Jirkou Kolbabou.
2: Mluvíš o velké bídě, která postihuje lidi, kteří v tom pásmu Sahelu žijí. Přesto, když potom mezi ně zavítáš, jsou vstřícní, nebo jaké máš osobní zkušenosti s lidmi v tomto pásmu?
3: Tak musím říct, že jsem se tam i dobře bavil s těmi lidmi a že mě byli velice nápomocní, ať jsem byl v Senegalu, v Mali, v Nigeru, v Burkině Faso nebo podobně, nebo třeba v Beninu. A v jiných oblastech zase v rámci té stejné země jsem našel skutečně takové vykořeněné, zklamané, smutné lidi, kteří nevyloudili úsměv. Tak to jsem byl opravdu velmi zaskočený. Někteří dokonce v této oblasti jsou velmi agresivní, když vidí bělocha, protože potřebují od něj peníze, tak je chtějí získat.
2: Když chceš fotografovat lidi v této oblasti, musíš za to platit nebo ti zapozují bezplatně?
3: Často musím, zrovna to je zajímavé, ale přímo v oblasti Sahelu, ať jsem na tom východě v Etiopii třeba nebo na sudánské hranici nebo tam v severní Keni, Somálsku, tak tam platím a bohužel to musím platit i tady také na západě, když jsem v Senegalu, v Mali nebo v Burkině Faso. Na druhé straně musím říct, že ty nejkrásnější záběry a nejemotivnější budou právě tady z této oblasti Afriky. Ten neuvěřitelné. Ten osud se totiž vpíjí do těch očí a je to z toho cítit.
2: Tolik cestovatel Jirka Kolbaba a Honza Benešovský.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls. Zapsáno
1: v knihách vázaných kůži. Zapsáno kouzly víc než dost.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Úterní program Českého impulzu, za chvíli 14. hodina. No a teď dvakrát Helena Vondráčková v naší hudební dvojici, ale vždy s jiným doprovodem, s jiným kolegou. Nejdřív bude zpívat s Jiřím Kornem a potom s Valdemarem Matuškou. Čeká nás písnička Já půjdu tam a ty tam a to se nikdo nedoví. Je to hudební dvojice a jsou tu duety Heleny Vondráčkové.
1: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
3: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
2: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
4: Hudební dvojice
5: aneb jeden za 18, druhý bez dvou za 20.

0: Rádio Český impuls
1: hraje ve vašem televizoru.
2: Někdo z nás to říci musí, buď to ty, anebo já. Obsah kapes, vysypu si, tvé sny vracím zklamáno. Někdo z nás to říci

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 14.
1: Hezké odpoledne u zpráv přeje Honza Varga. O letních prázdninách roste u dětí riziko osamělosti i nebezpečí zneužití na internetu, kde tráví více času. Zástupci Národní koordinace pro prevenci násilí a experti na kyberkriminalitu z Ministerstva vnitra proto apelují na rodiče, aby dětem zajistili program a nezdíleli na sociálních sítích jejich citlivé údaje nebo fotky v plavkách. Varování přichází po loňském nárůstu mravnostní kriminality o téměř 9% na 3700 případů. Policie přitom řešila i bezmála 1000 skutků spojených s dětskou pornografií. Podle vnitra hrají v tomto období klíčovou roli linky bezpečí, protože školy, které běžně pomáhají problémy odhalovat, mají prázdniny. Kriminalisté na Karvinsku vyšetřují červnový pád 4letého chlapce z okna v Havířově jako trestný čin proti životu a zdraví. K tragédii došlo 4. června v brzkých ranních hodinách v ulici Kosmonautů. Rodiče dítěte v té době v bytě spali a o pádu syna netušili. Vážně zraněného chlapce, který utrpěl mnohačetná vnitřní poranění, transportoval vrtulník do ostravské fakultní nemocnice. Po 2 týdnech se ho ale podařilo stabilizovat a je teď v havířovské nemocnici. Policie ve věci zahájila úkony trestního řízení, zatím ale nikoho neobvinila a na věk dítěte odmítá sdílet podrobnosti. Případem se kromě kriminalistů zabývá také sociálka. Evropský parlament schválil nová pravidla pro leteckou dopravu. Ta poprvé od roku 2004 výrazně rozšiřují práva cestujících. Opatření zavádí automatické odškodnění za zrušené lety, transparentní zobrazování cen letenek, včetně příručních zavazadel hned na začátku rezervace, nebo právo na bezplatný palubní batoh. Nově také aerolinky nesmí rozdělovat rodiny a musí bez příplatku usadit doprovod vedle dětí do 14 let nebo vedle osob se zdravotním postižením. Podle české europoslankyně Markéty Gregorové pravidla zakazují i nucené využívání aplikací pro získání palubní vstupenky. Naopak výše finančních kompenzací se kvůli nesouhlasu Rady Evropské unie nemění. Zítra čekáme spíše polojasno až jasno na jihozápadě Čech, ale bude v první polovině dne zvětšená oblačnost a bude tam doznívat déšť. Naměříme 20 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27. Končí zprávy s Honzou Vargou.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
2: 14. hodina, 3. minuta. Dobré odpoledne, přeje Ludvík Pospíšil a zpívat bude Jitka Zelenková.

0: Věra Špinarová dospívala na českém Impulzu, aby ji za chvíli v letním kině mohl vystřídat Jaroslav Uhlíř a Zdeněk Svirák. Před námi je písnička Dělání z pohádky Princové jsou na draka. A taky vám představíme Smolnou zříceninu. Co se kdysi stalo hradu Chvatěruby u Kralup, tak to se dozvíte v rubrice Máme Česko rádi. Vysíláme ji v 14:30 na českém Impulzu.
1: Letní kino promítáme na rádiu Český Impuls.

0: prázdniny, odpoledne, co byste řekli na trochu jahodového koktejlu, za chvíli nabízí a podává Dalibor Janda. No a ještě předtím Hana Kracíková se přihlásí ze středních Čech, Haně učarovala zřícenina chvatě ruby.
1: Máme Česko rádi.
2: Nedávno jsem kousek od Kralup nad Vltavou narazila na zříceninu hradu a protože jsem jela na kole a neměla čas zjišťovat, co to je, tak volám Mirku Tausigovi z klubu českých turistů Praha a poptám se ho. Mirku, haló.
3: Dobrý den, Hanko, tak co byste dneska ráda?
2: Mirku, říká vám něco chvatě ruby, zřícenina?
3: No jistě, původně to bývala tvrz, tedy ve 12. století, ale to, co jste vy viděla, je zbytek gotického hradu. Ten vznikl až později na přelomu 14. a 15. století. No a klidně by se mohl jmenovat třeba Zajícov, protože majiteli obce Chvatěruby byli tehdy Zajícové z Házenburka.
2: A jak se z hradu stala zřícenina?
3: On měl nějak pořád smůlu. Za války Jiřího z Poděbrad s opozicí byl hrad roku 1467 dobyt a úplně zdevastován. Později byl zámek Chvatěruby ve vlastnictví několika panovníků, z nichž nejvýznamnější byl asi Jan z Valštejna, který dal Chvatěruby přestavět v renesanční sídlo. Jenže to dostalo na frak za 30leté války. No a ještě později v 18. století začala přestavba na barokní zámek, jenže investorovi, jak se dnes říká, došly peníze na stavbu a tu nikdy nedokončil. Takže část zámku se pak roku 1817 zřítila.
2: Takže příběh, jakých je i dneska dost.
3: Ano, ledacos napovídá, že jedním z posledních majitelů zámku Chvatěruby byla Hospodářská úvěrní banka, která ještě částečně zámek opravila a pak prodala.
2: No a já už snad jen řeknu, kde zříceninu, a to pěkně velkou, hledat. Je to těsně vedle Kralup, dovede vás sem červená turistická značka nebo cyklostezka podél Vltavy. Hana Kracíková, Máme Česko rádi.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: cestou, let cestou. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Arta jezdí tam a nákladňáky sem. Tři čumíci jdou rovnou za nosem.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Dobrý den vám přeje Milan Drobný. Rádio Český impuls vám hraje někdy taky moje písničky. Tak poslouchejte.

0: České písničky celý den, tak to je program Českého impulzu. Právě dospíval Milan Drobný, připravena skupina Blue Effect a Sluneční hrob. Písničku z impulzovic krabičky tentokrát uvádí Petr Janda. No a za pár minut už 15. hodina přijdou zprávy Českého impulzu.
1: Využijte slev na Zalandu, ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x půl litru za 99,90. Vím, to se vyplatí.
3: Petr Janda uvádí písničky z impulzovic krabičky.
4: Sluneční hrob je písnička, která se mi líbila opravdu hned, když jsem ji slyšel poprvé. A že to je už 38 let. Dneska je na tom trošku znát, že byla dělaná v době, kdy ještě technici a zvukaři ještě na tom nebyli tak dobře, ale já ji mám opravdu moc rád. Dýchá atmosféru konce 60. let. Je v ní schovaná taková zvláštní forma naděje a zároveň i beznaděje, ve které jsme tehdy žili.
5: Prosím,

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 15.
1: Hezký den u zpráv přeje Honza Varga. České dráhy ukončily roční testování satelitního internetu Starlink od společnosti SpaceX ve vlakové jednotce Interpanther. Podle vyhodnocení sice klasické mobilní sítě nabízí vyšší průměrnou rychlost, Starlink ale prokázal výrazně stabilnější a konzistentnější pokrytí, a to i v místech s problematickým signálem. Dopravce během ročního zkušebního provozu nezaznamenal žádné výpadky ani stížnosti od cestujících. Výpadky signálu se objevovaly pouze v tunelech nebo pod zastřešením. České dráhy teď prověří možnou instalaci satelitů do souprav Interjet, Railjet nebo Pendolino a následně celou technologii posoudí z ekonomického pohledu. Miloslav Ludvík má zase smůlu. Ústavní soud zamítl stížnost bývalého ředitele motolské nemocnice. Ta směřovala proti jeho vazbě, náhradním opatřením i samotnému trestnímu stíhání. Ludvík, kterého policie spolu s jeho bývalým náměstkem podezřívá z braní úplatků od stavebních nebo úklidových firem, vinu dlouhodobě popírá. V loňském roce strávil ve vazbě 11 měsíců a po dnešním rozhodnutí soudu novinářům oznámil, že se hodlá obrátit na Evropský soud pro lidská práva. Centrum Moravské Třebové chce zářit novotou. Východočeské město spustilo program na podporu oprav fasád budov v památkové rezervaci a vybraných hlavních ulicích. Má motivovat majitele k obnově a modernizaci bytových i rodinných domů s důrazem na estetiku a stav domů. Místostarosta Moravské Třebové Václav Dokoupil říká, že vyslyšeli volání vlastníků historických objektů v památkové rezervaci, které nemají statut kulturní památky.
2: A vlastně ty požadavky jsou úplně stejné, takže oni, když ty domy opravují, tak z hlediska památkové ochrany tam mají víc požadavků a podmínek než ostatní vlastníci mimo památkovou rezervaci a my jsme jim tímto chtěli pomoct.
1: Na jednu žádost město poskytne maximálně 500 000 korun. Půjčka je bezúročná, bude nutné ji splatit nejdéle do 7 let. Kriminalisté na Karvinsku vyšetřují červnový pád 4letého chlapce z okna v Havířově jako trestný čin proti životu a zdraví. K tragédii došlo 4. června v brzkých ranních hodinách v ulici Kosmonautů. Rodiče dítěte v té době v bytě spali a o pádu netušili. Vážně zraněného chlapce, který utrpěl mnohočetná vnitřní poranění, transportoval vrtulník do ostravské fakultní nemocnice. Po 2 týdnech se ho ale podařilo stabilizovat a teď je v havířovské nemocnici. Policie ve věci zahájila úkony trestního řízení, zatím ale nikoho neobvinila a s ohledem na věk dítěte odmítá sdělit podrobnosti. Případem se kromě kriminalistů zabývá také sociálka. Zítra čekáme spíše polojasno až jasno, na jihozápadě Čech ale bude v první polovině dne zvětšená oblačnost, bude tam také doznívat déšť, naměříme k tomu 20 až 25 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 27. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Po 15. hodině si budeme hrát písničkou Kolej Yesterday, Michala Prokopa a Framus 5. Já jsem Ludvík Pospíšil. Dobré odpoledne.

0: Českém Impulzu právě doběhal toulavý valčík Lenky Filipové. Hrajeme české písničky 60. až 80. let. A už za hodinu uslyšíme, proč Miroslav Donutil skládal zkoušku v lázních. Od 4 hodin vysíláme scénky a vtipy a právě tam se těšíme i na Miroslava Donutila. No teď už ale roztahuje oponu naše letní kino. Před námi je písnička Ivon Přenosilové z filmu Rebelové. Je to písnička Mně se líbí Bob.
1: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x5 litru za 99,90. Vím, to se vyplatí.
3: Letní kino. Promítáme na rádiu Český Impuls.

0: Odpolední program Českého impulzu. Máme tady úterý 7. července. Vrátíme se hodně let zpátky. Do tohoto dne, ale v roce 1954. To poprvé zazněla hudba Elvise Presleyho v rádiu. No a my to oslavíme, vzdáme tomuhle momentu hold, a to krátce po půl čtvrté. Zahrajeme si písničky Elvise Presleyho česky v naší hudební dvojici. Ještě předtím právě teď skupina Turbo Přestáváš snít.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Máš, má ovečko, dávno spát, i píseň ptáků končí.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Přicházel s rosou každé ráno, na dveře psal mi, že je sám.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Tady je Český Impuls, za chvíli 16. hodina, Saša Hemala už se pomalu na vás těší, nabídne scénky a vtipy. Já Ludvík Pospíšil, řeknu naschledanou, uslyšíme se znovu zítra po 11. hodině. No a teď oslavíme tento den, ale v roce 54, kdy poprvé v rádiu hrála hudba Elvise Presleyho. A zahrajeme si písničky, které Elvis naspíval, ovšem v české verzi. Nejdřív bude zpívat Eva Pilarová, Co je to láska, v originále Don't Be Cruel, no a potom Karel Gott přijde s písničkou Pár havraních copánků a všichni poznají v originále Love Me Tender. Naschledanou.
1: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Mobil? Mega sleva! Kávovar? Mega sleva! A vyváš? Taky mega sleva! Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na alza.cz.
3: Hudební dvojice
4: Aneb 1 plus 1.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 16.
1: Hezké odpoledne u zpráv přeje Honza Varga. Čeští političtí lídři jsou v Ankaře na summitu NATO. Premiér Andrej Babiš a vládní delegace jedním letadlem, prezident Petr Pavel a jeho lidé druhým. Kabinet účast hlavy státu odmítá, umožnili je až po vydání předběžného opatření ústavním soudem.
2: My jsme se jasně vyjádřili, že prezident by měl nechat tenhle summit na nás. Doufáme, že to bude brzo za námi a nechci to ani moc komentovat.
3: Není to rozhodně o tom, že bych nechtěl přijít o večeři, nebo jak to někteří interpretovali, že prezident tam jede na guláš.
1: Nejdůležitější části summitu v Ankaře neformální večeře se zúčastní oba pánové. Andrej Babiš na základě vládní nominace, Petr Pavel na pozvání tureckého prezidenta. Minister zahraničí Petr Macinka hodnotí účast hlavy státu v Ankaře po svém.
4: Obsah toho summitu je dán, bude přednesen za Českou republiku panem premiérem a panu prezidentovi držíme palce, ať si to užije, ať se tam setká se svými přáteli a přiveze si spoustu fotografií domů.
1: A lidé si začínají uvědomovat, že vyšší investice do obrany jsou investicí do jejich vlastní budoucnosti, prohlásil to český prezident Petr Pavel na summitu NATO v Ankaře. Podle něj nesmí geografická poloha Česka uprostřed spojenců vytvářet falešný pocit bezpečí a pokud chce být Evropa pro Spojené státy rovnocenným partnerem, musí být v obraně soběstačná. Pavel zároveň připomněl tlak amerického prezidenta Donalda Trumpa na plnění finančních závazků s tím, že poselství Washingtonu zůstává i v jeho druhém funkčním období stejné. Při letošní půlroční zbraňové amnestii lidé v Česku odevzdali přes 5900 zbraní a více než 213 kusů střeliva, což je druhý nejvyšší počet v historii. Podle mluvčí policejního prezidia přinesli lidé více nelegálně držených zbraní pouze před 17 lety. Mezi nejzajímavější kousky patřil pevnostní minomet, raritní kapesní pistole Kolibry nebo britský samopal Sten, který proslavila operace Anthropoid. Pyrotechnici museli vyjíždět k bezmála 500 případů, přičemž zajišťovali například desítky kilogramů výbušnin nebo funkční dělostřeleckou minu v pražském bytě. U žádné z odevzdaných zbraní policie zatím neprokázala souvislost s trestným činem. Zítra čekáme polojasno nebo jasno na jihozápadě, ale bude ještě v první polovině zvětšená oblačnost s doznívajícím deštěm. Naměříme během dne 20 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27. Končí zprávy s Honzou Vargou.
0: Český impuls. Smějeme se s Alexandrem Hemalou.
5: Přeji hezké úterní odpoledne, přátelé, a vítám vás u našeho vysílání zábavného pořadu Smějeme se. No tak prodloužený víkend je tedy za námi, i když za to musel mistr Jan Hus zaplatit životem. Ale náš pořad má především reprezentovat humor a dobrou náladu a tak si ji nenechme zkazit ani vstupem do pracovního procesu, i když mnozí z vás, jak to tak vidím, si jistě užívají volna, jak se na léto a prázdniny sluší a patří. Je to prostě paráda, jak uvádí v úvodní písni Karel Zich. Tak pojďme.

0: Českém impulzu vám, přátelé, hrajeme i ve vašem televizoru či mobilní aplikaci, a to jednoduše a v té nejvyšší kvalitě. Naším dalším hostem je Miroslav Donutil, který se vrací do svých mladých let, tedy lépe řečeno studentských let. Prozradí nám, jakým byl studentem, a také to, že jednu ze zkoušek musel dokonce skládat v lázních. Jak k tomu došlo, to už vám pan Miroslav prozradí sám.
1: Taky jsem měl zajímavou zkoušku třeba z dějin divadla. To bylo krásné. To jsme dělali teda po prázdninách, výrazně po prázdninách, a pana profesora jsme dokonce nemohli najít a řekli nám, že je na léčení v lázních Poděbrady. A my jsme tam za ním jeli tenkrát do těch Poděbrad a tam jsme tu zkoušku dělali. Ale jakým způsobem my jsme ho hledali? Přišli jsme do nějaké té zotavovny, která se jmenovala Rudá zář nebo tak nějak, jo. Tam nám říkali, že tady on není ubytovaný a jdeme vedle, tak jsme šli vedle, tam byl nějaký ohnivý plamen nebo jak se jmenoval, a v té zotavovně on už byl, v teplákách čekal zrovna na oběd. To bylo pro něj hodně takový jako ponižující, když nás uviděl, řekl nám, jděte do hotelu Savoy, tam já přijdu a uděláme tu zkoušku. My jsme šli do hotelu Savoy, tam jsme řekli té číšnici, že budeme dělat zkoušku z dějin divadla, ať tam chodí a pořád obrací ubrusy. A když by něco, tak ať převrhne sklínku nebo něco takového. A ona byla ochotná a vyšla nám vstříc. On si tam sedl a mě dal otázku takovým způsobem, že se ke mně naklonil a zpíval mě: Pedují lidi do Teriany, pedují lidi na vše strany. Já jsem si říkal, tak on se asi tady zblázní. A on říká, z čeho to je? A říkám, to je z rádia, to jsem to slyšel. On říká, no to je hodně blbá odpověď. Nechcete si to vylepšit? Já říkám, ne, já, mě nic jiného nenapadá. No to jsem o vás předpokládal. To je ze hry Lišák Pseudolus, jo. Pak mě dal otázku komedie do Arte a tu jsem už celkem zodpověděl, takže jsem to udělal za tři a byl jsem spokojený. Ale poměšli mý kolegové a musím říct, že dva z nich byli upozorněni, že to dostávají jenom s podmínkou, že si je ještě u státnic potom a u promocí, že si je vyzkouší. A on to skutečně dodržel a těsně předtím, než došlo k promocím, on je zkoušel na schodech. Takovej to byl ďábel, tenhle profesor.
0: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: Kéž by tomu tak bylo, jak zní název naší další písničky. Máme si co říct, zpívá Jitka Zelenková. A Déšť je pláč, to už je vzpomínka na legendární Golden Kids na Českém Impulzu, kde se rádi vracíme k těm nejznámějším písničkám 60., 70. a 80. let.
1: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.

0: před mnoha a mnoha lety byl jedním z nejúspěšnějších a nejčtenějších časopisů pro nás, tenkrát tedy mladé, časopis Mladý svět. A v tom časopise byla rubrika, ve které dáma, která si říkala Sally, měla takovou důvěrnou linku. Svěřovali se jí čtenáři a ona jim odpovídala. No a to nenechalo v klidu pány Miloslava Šimka a Jiřího Krampola, kteří jednou napsali povídku právě o nešťastné revizorce hromadné dopravy, která se svými nesnázemi svěřila této Sally. Tak si to pojďme poslechnout.
1: Milá Sally, již delší dobu přemýšlím o tom, že ti napíši. Na práci si nestěžuji, zastávám místo revizorky jízdenek veřejné dopravy. Práce mě těší, i když je namáhavá a mnohdy i nebezpečná. Minulý týden jsem například na konečné tramvaje číslo 21 v Bráníku málem zmrzla, neboť mě nesvědomitý černý pasažer přivázal šálou k odpadkovému koši a dal mi na krk ceduli s nápisem, že mě babo nechytíš. Naštěstí mě objevili příslušníci VB a zahřáli mě pendrekem, neboť se domnívali, že tropím výtržnost. Dá se tedy říci,

účastník si spletl moji kruhovou náušnici s držadlem a zavěsil na ní ruksak s cihlami. Říkáš si možná, Sally, proč si nezavěsím stavební ruksak i na druhé ouško, ale nerada bych brousila o zem šperky oba. Někdy v práci potká člověka i štěstí. Před několika lety o Spartakiádě mi nějaká dorostenka, která doučovala své méně nadané kamarádky základní sestavu, vyrazila zuby kuželem. Pro mě, která měla od malička zuby jako ohořelé Františky, to žádná tragédie nebyla, spíš radost. Nový chrup od obvodního dentisty Járy Veverky mi daleko více sluší. Pravda, přední horní zoubky mi udělal o kousek delší, ale každý zubař má svůj rukopis a pacient by ho měl respektovat. Nakonec můj chrup má své výhody. Otvírák na limonády vůbec nepotřebuji a do plechovky s džusem udělám dvě dírky současně. Bohužel do lesa nesmím, protože hlodavci mi závidí a házejí po mě žížky. Také mě mrzí, že mi kluci z vozovny ve Vokovicích přezdívají Bílý tesák a koupili mi k Ježíšku obojek s nápisem Trhej. Ale teď ti tedy, Sally, napíšu o svém problému. V říjnu na den znárodnění mi bude 50 let. Dá se tedy říci, že jsem starší než znárodněný majetek. I když nejsem zdaleka tak schátralá, jsem dosud sama. Asi je to moje vina. V mládí jsem dělala se svým panenstvím drahoty. Teď už je nedělám, protože není komu. Vůbec by mi nevadilo, kdyby mi ho taky znárodnili. Ne, že bych neměla nabídky, ale za moc nestojí. Onehdy mě na ulici oslovil muž, který tlačil dvoukolák s bednou prázdných lahví. Zatáhl ruční brzdu a zeptal se mě, zda bych s ním nechtěla společně tlačit káru života. Zřejmě ho to vyznání značně vyčerpalo, protože jen co se napil piva z lahve, sesunul se na chodník a usnul. Pochopila jsem, že bych životem táhla nejen káru, ale i jeho. Překročila jsem nabídku a šla po svých. V zádech jsem ještě zaslechla opilcovou větu: děláš chybu, spočítej si lahve, je v nich celé jmění. Pak se styčil a zařval: já jsem chlap do nepohody, a hodil po mně deštník. Další nabídku jsem měla na schodech v metru. Celkem pohledný muž mě pozoroval, jak využívám předkusu a snadno chroupám zeleninu. Při třetí mrkvi začal tleskat. Výborně, výborně, madam, já to dokážu ocenit, jsem dřevorubec. Vy byste mi byla v lese vydatnou pomocnicí, kam se na vás hrabe bobr. Jestli chcete, tak si vás vezmu. Pochopíš, Sally, že tohle mě urazilo. Chápala bych, kdyby muž ve mně viděl kočičku nebo myšičku či méďu, ale bobra? Beze slova jsem odešla. Poslední mrkev jsem snědla už na refíži. Největší moje rozčarování přišlo však na maškarním plese OPBH, kde jsem byla za oprýskanou vanu. Nejprve se kolem mě vlnili instalatéři a sahali mi na kohoutky pod průhlednou záminkou, zda jsou v pořádku kumičky. A pak mě požádal o tanec muž převlečený za hoblík. Velmi zajímavě vyprávěl o své profesi a místo květů na mě při tanci házel hobliny. Mé srdce splálo a tak jsem bohužel udělala chybu, že jsem přijala nabídku, že mi opraví nábytek. No takové neméhlo jsem při práci nikdy předtím neviděla. Zničil dřeva na dva rodinné domky. Nic neuřízl rovně. Ten člověk dělal i křivé piliny. Vyhodila jsem tondu z bytu. Požádal mě o polibek na rozloučenou. Já v radosti, že odchází, zapomněla na svůj avantgardní chrup a prokousla se mu tepnu. Nyní už jsem z nápravného zařízení zpátky, ale na svobodě je mi mnohdy

0: Hůř než ve vězení. Ve vězení jsem měla alespoň možnost chodit s děvčaty na vycházku. Když pravda, chodilo se do kruhu. Ale teď, když přijdu domů, čekají mě 4 holé stěny. Tíží mě samota, Sally. Najde se nějaké řešení pro ženu s 3+1 bez nábytku, která vykonává poctivě, ale skutečně poctivě, funkci revizorky. Na odpověď čeká Uršula.
1: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
2: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
1: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
3: Mobil? Mega sleva! Kávovar? Mega sleva! A vy váš? Taky mega sleva! Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na Alza.cz.
4: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 17.
1: Hezké odpoledne u zpráv přeje Honza Varga. Klienti banky Kredita zhlásí velké potíže. Po spuštění nového internetového bankovnictví mají problémy s přihlášením i přístupem k penězům. Plánovaná odstávka kvůli migraci na novou platformu Kredita One sice skončila už včera večer, ale systémy nápor nezvládají, píše o tom server TN.cz. Lidé si stěžují na nefunkční mobilní i webové aplikace, přetížené infolinky a extrémní zpoždění potvrzovacích SMS zpráv, což v mnoha případech vede až k zablokování účtu. Mluvčí banky se za komplikace omluvila a vysvětlila, že migrace více než 130 tisíc klientů sice proběhla úspěšně, ale k dočasnému přetížení a pomalejší odezvě systému dochází kvůli tomu, že se obrovské množství lidí pokouší přihlásit současně. Nemocnice tradičně svolávají nové dárce krve. Obvyklý sezónní výpadek způsobený letními dovolenými stenčuje zásoby zrovna v měsících, kdy jsou nejvíc potřeba. Rádiu Impuls to připomněl ředitel fakultní nemocnice Královské Vinohrady a Bulovka Petr Kolouch.
2: Dovolená je spojená i s navýšením procenta úrazů a podzim je zase naopak navýšen s plánovanou operativou. Tak jak se vrátí pacienti z dovolených, tak potom podstupují velmi náročné výkony a nezapomínejme, že nejde jenom o chirurgické pracoviště.
1: Transfuze je totiž zásadní i pro pacienty s mnoha onemocněními jejich vlastní krve nebo s chorobami onkologickými. Sliby o nepřetržité práci na pražské Kbelské ulici neodpovídají realitě. Noční záběry z místa ukázaly jen minimum aktivních dělníků a stojící techniku. Ukazuje to reportáž serveru novinky.cz. Rekonstrukce klíčové tepny za 500 milionů korun začala 2. července a nejproblematičtější fáze má být hotová za 45 dní. Technická správa komunikací se ale proti kritice ostře ohradila a označila ji za účelovou snahu vyvolat senzaci. Podle mluvčí Barbory Liškové vyžaduje moderní stavitelství technologické přestávky a kontroly. Hned na úvod prý přitom TSK do akce nasadila 100 pracovníků a unikátních 6 velkých silničních fréz, aby se hlučné práce zkrátily na absolutní minimum. Zlínský kraj spouští pilotní projekt hybridních venkovských prodejen s nepřetržitým provozem. Ty mají zvrátit úbytek obchodů na vesnicích. Region finančně podpoří obce Vítonice a Rudimov, kde vzniknou samoobslužné obchody otevřené 24 hodin denně. Personál v nich bude fungovat pouze dopoledne, aby zajistil zásobování, úklid nebo pomoc seniorům, zatímco odpoledne a v noci se lidé do prodejny dostanou přes zákaznické karty nebo mobilní aplikaci. Moderní prodejny mají fungovat jako multifunkční centra se solárními panely, nabíječkami na kola nebo defibrilátorem a kraj na základě jejich provozu rozhodne o případném plošném rozšíření tohoto modelu. Zítra čekáme polojasno nebo jasno na jihozápadě, v první polovině i zvětšenou oblačnost s doznívajícím deštěm. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
0: Český impuls. Smějeme se s Alexandrem Hemalou.
3: V úvodu druhé hodinky našeho zábavného pořadu Smějeme se, se nám Michal David svěří s tím, že by chtěl žít nonstop. A poté už to bude Hospůdka známa, což byl jeden z hitů Jaromíra Majera. Na Českém impulzu, rádiu pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls. České písničky 60. až 80. let.
1: Když po střechách večer se na město snáší a okna jedou potichu spát, zas dívám se do ulic, do cizích tváří a hledám, co viděl.

když tančil jsem s mámou a viděl tě u dveří stát. Jak spustila hudba tu písničku známou, já všechno chtěl o tobě.

0: Tady je Český impuls a ladit nás můžete i na svém internetu www.českyimpuls.cz. Myslím si, že každý správný humorista a bavič dovede vytěžit z každé ze své životní situace anebo z vyprávění někoho jiného humornou záležitost. Jak se zdá, tak i v tramvaji mohou Ivana Mládka napadnout docela veselé historky.
1: Vycházím z domu, červeno-bílá punčocha visí dolů, je tedy bez větří. Můžu se klidně vydat k tramvaji tou nejkratší cestou. Znervozně mě pouze helikoptera kroužící nad sídlištěm. Doufám, že nepřistane někde vpravo ode mne. Je to ale dobré, nebezpečí je zažehnáno, helikoptera odlétá někam pryč. To je dnes krásný den. Mám nápad. Nepůjdu na nejbližší tramvajovou stanici, ale trochu se projdu. Sídliště nechávám za svými zády. Vcházím do krásného parku, který je chráněn jako přírodní rezervace. Hned z kraje je velká tabule s nápisem, že je všechno zakázáno a neuposlechnutí se pokutuje. Podle mého názoru jsou tato všelijaká upozornění na nic. Lidé na to nedbají. Stejně plaší zvěř, trhají vzácné květiny, rozdělávají ohně. Po svém to vyřešila správa křivokládských lesů a myslím si, že účinně. Lesy tam jsou bez odpadků, bez požárů, nikdo tam neplaší zvěř, psi tam volně nepobíhají. U každého vchodu do lesa visí totiž tabule s tímto nápisem. Upozornění. Vážení návštěvníci, vcházíte do přísně chráněné přírodní rezervace, která je majetkem nás všech. Rozdělávání ohňů, volné pobíhání psů, odhazování odpadků a plašení zvěře přísně zakázáno. Kdo neuposlechne, dostane přes držku. Mím nějaké doupě, tam bydlí určitě liška. Prý jich je v parku několik, divím se, že tu trpějí. Na té pohádce u Budulínkovi něco bude, na každém šprochu pravdy trochu. Asi před 10 lety někde u kostelce nad Černými lesy skutečně nějaká veliká liška unesla malé dítě. Dlouho se však neradovala. Už asi půl hodiny po únosu 100 příslušníků VB pročesávalo nedaleký les. Každý měl ve výzbroji vysílačku, pytel a housličky. Za hodinu je měli. Lišku předali rodičům a Budulínka Kožišníkovi. Zrychluji krok, čím dříve budu daleko od doupěte, tím lépe. Přicházím na stanici. Asi 200 lidí, čekajících na tramvaj, si krátí čas sborovým zpěvem. Muž, který celou dobu ležel na zemi s uchem na kolejnici, najednou vyskočil a radostně zvolal. Jede! A skutečně neuplynula ani hodina a tramvaj se objevila na obzoru. Všichni mávají, skáčou do výšky, zkrátka neskrývají radost. Tramvaj přijíždí do stanice, zastavuje, z přední plošiny se skakuje průvodčí, rozdává několik autogramů do památníků a energickým pohybem levé ruky si zjednává ticho pro svůj krátký projev. Vážení přátelé, přítelkyně, milé děti, je obsazeno, za námi jede další vůz.

0: Hudební kalendář Českého impulzu.
1: Krásce nemá, to ví každé malé dítě, ale v písničce to je trochu jiná muzika. V hudebním kalendáři zavzpomíná Petr Kotwald na vznik téhle písničky, kdo mu ji napsal a proč by se dnes už asi jen těžko dal natočit videoklip, ve kterém si tehdy Petr i zahrál. Kalendář začíná ve středu o 11:30 a na tyhle otázky odpoví.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Do konce našeho zábavného pořadu Smějeme se zbývá ještě zhruba půl hodina. Můžete se těšit na radu paní Haliny Pavlovské, také na několik televizních tipů na dnešní večer a poté tu bude Evička Olmerová, která nám zaspívá píseň Jdou, léta jdou.
1: Televizní tipy Alexandra Hemaly.
0: Dosti nevesele začíná, jinak ale dosti veselý příběh s názvem Večírek. Jeho tvůrcem je Michal Suchánek a ten si ke spolupráci pozval své herecké kamarády Langmajera, Rodena, Dykovou, Taclíka a řadu dalších. Ty pak posadil do autobusu a společně se rozjíždí na pohřeb kamaráda. Aby toho nebylo málo, za volant usedá notorický alkoholik Olda a tak je cesta dramatičtější a plná různých výmolů a hrbolů, než se zpočátku zdálo. Večírek 2015 televize Prima. Pak, aby Taťána Dyková obrazně řečeno rychle přeběhla na Novu, kde jí čeká opakování případů mimořádné Marty s názvem Východní vítr. Pokud znáte, víte, o čem je řeč, pokud ne, pak vězte, že tato dáma, co je zrovna uklízečkou, začíná svá vyšetřování právě ve chvílích, kdy je policie v koncích. Více už ve 2020 na Nově. Pak tady máme skoro opravdovou inspektorku, a sice Candice Renoirovou, která vládne úterním a čtvrtečním večerům na ČT1. Dnes v epizodě nazvané Kdo se je vítr sklízí bouři, kdy naše hrdinka pátrá po nebezpečném muži. Jak to dopadne, uvidíte ve 2015 na ČT1. Přeji hezký nejen televizní večer.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Jedu takhle tábořit, Škodou sto na Oravu. Spěchám, proto riskuji, projíždím přes Moravu.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.

0: Slíbil jsem vám paní Halinu Pavlovskou a tady je. Poradí nám, jak mít úspěch v milostném životě. Já myslím, že tady je každá rada drahá. K doporučení paní Haliny ji inspirovali prý její kamarádky a také její vlastní dcera. Já vám přeji hezký zbytek úterního dne a zítra se budu těšit na shledanou.
1: Mé dceři je 20. Fascinovaně ji sleduji, protože právě na ní paradoxně vidím, kolika milostných chyb jsem se v životě dopustila. Právě dcera mi otvírá oči, jak se mohla mít život mnohem snazší. Mne vychovali heslem Zaujměte intelektem. Má dcera se přímo ukázkově řídí radou, která zní Buďte hloupá. Má dcera ví proč. Když jsme byli v létě v Itálii, tak se tam skamarádila s jinou Češkou a obě se prudce zamilovali do mladého italského číšníka. Mluvil výborně anglicky. Kamarádka mé dcery taky výborně mluvila anglicky. Kamarádka i číšník si asi 6 dní sdělovali své postřehy na zvyky Italů, Čechů, Francouzů i Slováků. Má dcera, anglicky se učí stejně dlouho jako její prázdninová přítelkyně, mlčela. Nerozuměla ani slovo. Po 6 dnech měla kamarádka žaludeční potíže. Má dcera šla na schůzku s číšníkem sama. Ve snaze přiblížit se jeho mateřštině ho srdečně přivítala. Buenos Aires! Řekla a číšník ji nadšeně padl k nohám. Mé přítelkyně mají zhruba stejně staré dcery, jako mám já. Byla jsem s nimi na chalupě a hovořili jsme o životě. A já jsem jim velmi výchovně radila, jak mají muže vábit a jak by si jich chlapci po překotném intimním zblížení přestali vážit. Až mi kamarádka mé dcery řekla, já rozhodně nepodlehnu hned. Já podlehnu až potom. A když jsem chtěla vědět, kdy potom, tak mi zajíkavě vysvětlovala, že prostě potom. Druhá kamarádka se naprosto nezajíkala. Řekla, já se sexem nespěchám, já ho normálně dělám. A to jsem vzhledem k tomu, že všechny 4 divinky mají zatím v milostném životě úspěch, upřesnila ve své další radě takto. Do postele hned.
2: Vědku právě pokračuje výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký sortiment výrobků pro váš domov i zahradu. JISK Scandinavian Sleeping and Living.
3: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 18.
1: Přeji krásné prázdninové úterý. Česko pošle peníze na americké zbraně pro Ukrajinu. Vláda chce na tyto zbraně přesunout část prostředků z jiných projektů. Oznámil to ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Program umožňuje zemím NATO a Kanadě nakupovat americkou munici a techniku pro Ukrajinu. Prezident Petr Pavel označil zapojení Česka za pozitivní signál. Babišova vláda a hlavně SPD přitom dříve odmítala dávat peníze na zbraně pro napadenou zemi. Studentská družice Kostka už krouží na oběžné dráze Země. Družici vytvořili studenti Vysokého učení technického v Brně. Startu rakety Falcon 9 společnosti SpaceX dnes ráno v aule Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií přihlíželi desítky studentů i dalších diváků. Tým teď čeká náročné období, kdy bude kontrolovat a testovat funkce družice. Podle vedoucího týmu Šimona Slobody budou mít první garantovaný přelet kolem 10. hodiny večer.
2: Když bude ten přelet, tak my budeme tam vysílat nějaké softwarové parametry, budeme tam aktualizovat nějaké parametry toho systému, budeme kontrolovat, jestli ta družice pracuje tak, jak má, jestli se ty systémy probudily tak, jak mají a podobně. A vlastně celý nějaký příští měsíc máme alokovaný na to, že opravdu budeme dělat jenom kontrolu té družice po tom startu.
1: Kostka bude Zemi obíhat 3 až 5 let. Její kontrola má být postupně automatizovaná. Na Kostku naváže další projekt mise Cimer. Tento satelit bude 3x větší a jeho cílem bude ověřit možnosti využití mikrořas na oběžné dráze ve vesmíru. U Kšic na Tachovsku hoří velké pole. S požárem bojují desítky profesionálních i dobrovolných hasičů. Plameny zasáhly zhruba 12 hektarů a kvůli rozsahu zásahu platil 3. stupeň požárního poplachu. Hasičům se zatím podařilo alespoň zastavit šíření požáru. Další pole hořilo také u Štichovic na severním Plzeňsku. Impuls situaci sleduje. Prožíváme české prázdniny s rádiem Impuls, tento týden na severu Moravy. Kvalitní práce s lokálními produkty přinesla olomoucké restauraci Michelinské doporučení. Podnik s názvem Long Story Short vznikl teprve před 7 lety a prestižní ocenění získal za loňský rok. Náš reportér Tomáš Kabát se v rámci našeho prázdninového vysílání ptal provozní ředitelky Zuzany Navrátil Ščučinské na to, jak konkrétně s lokálními surovinami tady pracují.
3: Naše menu je primárně zaměřeno na sezonovost. Náš šéfkuchař objíždí buď to přímo ty lokální dodavatele, vybíráme si to nejlepší. Bohužel jediné, co tak vždycky těch dobrých surovin je málo, takže tím pádem my to menu i často měníme. Naše menu a la carte se mění z části zhruba každých 10 dní. Jo, ne samozřejmě celé, ale nějaké pokrmy.
4: Když se podíváme třeba na něco konkrétního teďka.
3: Králík s ječmenem, liskovými ořechy, špenátem a mrkví. Málo která restaurace si na králíka troufne. Je to těžký, ten kuchař si musí opravdu pracovat a hlavně na tom záleží. Vždycky říkáme, nechceme, aby žádné zvířátko nám umřelo zbytečně. Tak když už má umřít, tak ať je dobrý.
4: Přinášíte s tím talířem na stůl i nějaký příběh?
3: Určitě ano. Vždycky se snažíme u té prezentace toho jídla říct, proč to tak je, proč to tak vzniklo a proč jsme si to zrovna vybrali tady tu surovinu.
4: Zuzana Navrátil Ščučinská, díky za rozhovor, nashledanou.
3: Taky děkuji, mějte se krásně, nashledanou.
4: Loučí se i Tomáš Kabát.
1: Maďarská státní televize zastavila vysílání zpráv. Souvisí to s reformou veřejnoprávních médií, která má zajistit jejich nezávislost a nestrannost. Změny se týkají i vedení státní mediální skupiny MTVA. Nový premiér Maďar označil konec dosavadního vysílání za historický den. Za vlády Viktora Orbána opozice média kritizovala a označovala je za nástroj propagandy. Slavia tvrdě potrestala fanoušky po derby se Spartou. Lidem obviněným z trestné činnosti dala doživotní zákaz vstupu na stadion a pokutu 50 tisíc korun. Klub získal díky trestnímu řízení informace k podezřelým osobám. Dalším fanouškům udělil 5leté zákazy vstupu s podmíněným odkladem. Slavia už za incidenty dostala trest v podobě uzavření stadionu a pokutu 10 milionů korun. No a středa nabídne hlavně slunečné počasí. Čeká nás polojasno až jasno, jen na jihozápadě Čech může zpočátku ještě doznívat déšť. Teploty vystoupí na 20 až 25 stupňů, na jihu Moravy až na 27 stupňů Celsia. Příjemný poslech přeje Vladimír Vokál.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
1: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na dovolené nejen odpočíváte, ale i objevujete a poznáváte. Lenka také chvilku neposedí.
2: Albánie se stala oblíbenou destinací. Tato rozmanitá země je vhodná jak pro aktivní dovolenou, tak lenošení na dlouhých písčitých plážích. K výletům lákají hory a nedotčená příroda. Milovníci historie ocení množství starověkých památek, některé najdeme i na seznamu UNESCO. Gurmáni ocení zdejší kuchyni, která čerpá inspiraci ze středomořských a balkánských chutí. Díky pozvolnému vstupu do moře je Albánie ideální pro rodiny s dětmi i starší cestovatele. Třešničkou na dortu jsou necelé 2 hodiny letu, ať už z Prahy, Pardubic, Brna nebo Ostravy. Příjemné ceny jsou dalším velkým lákadlem. Proč tedy nevyužít nabídky Last Minute Léto a nestrávit prázdniny třeba v Albánii?
1: Blue! Svou vysněnou dovolenou hledejte na bluestyle.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x půl litru za 99,90. Vím, to se vyplatí.
4: Český impuls.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 19.
1: Přeji krásný večer. Tisícovka středoškoláků nastoupila na vojenský výcvik. Druhý ročník dobrovolného cvičení armády potrvá 4 týdny a zapojí se do něj plnoletí studenti z celého Česka. Čeká je střelba, zdravotnická příprava, dále taktika i práce se zbraněmi. Výcvik skončí 31. července slavnostní přísahou na Pražském hradě. Úspěšní absolventi získají status vojáka v záloze a odměnu téměř 47 tisíc korun. Hledají se dárci krve. Přestože my Češi jsme v této disciplíně příkladným národem, období letních prázdnin je jako každý rok náročné.
2: Často lidé odjíždí na dovolenou a buď zapomenou, nebo nemohou právě darovat tu krev.
3: Říká mluvčí policejního prezídia Violeta Siřišťová. Dovolené nebo sportovní výlety jsou pro zásobárny krve dvojsečnou komplikací. Stojí totiž i za zvýšeným počtem úrazů. Podle mluvčího pražských záchranářů Karla Kirse typických příkladů situace, kdy může být skladovaná náhradní krev nenahraditelná.
4: Aby v případě, že my tam dovezeme kritického pacienta, který ale má ještě třeba zachovalé životní funkce a který ale potřebuje nahradit tu krevní ztrátu z toho terénu, tak aby ty nemocnice ty prostředky měly.
3: Nejde ale jen o akutní situace. Ředitel fakultní nemocnice Královské Vinohrady a Bulovka Petr Kolouch připomíná taky zákroky plánované anebo velké rezervy pro případy různých katastrof. I proto dárců není nikdy dost a stát se jim může každý zdravý dospělý. Tomáš Zemánek, Radio Impuls.
1: Marine Le Penová může dál myslet na prezidentské volby. Francouzský odvolací soud potvrdil její vinu ze zneužití peněz Evropského parlamentu, ale zkrátil ji zákaz kandidatury. Politička musí zaplatit pokutu přes 2 miliony korun a čeká ji trest s elektronickým náramkem. Podle agentur by se i tak mohla příští rok ucházet o prezidentský úřad. Le Penová vinu odmítá a označuje případ za politický. Slovenská konsolidace začíná připomínat nebezpečný paradox. Firmy platí více, domácnosti cítí dražší život, ekonomika zpomaluje a investice se odkládají. Stát ale jde opačným směrem. Nabírá lidi, zvyšuje mzdy a nešetří.
5: Veľká časť účtu pri ozdravovaní verejných financií končí na pleciach firiem a ľudí. Takáto konsolidácia podľa zamestnávateľov prinesie štátu peniaze iba krátkodobo, keďže zároveň dusí ekonomiku, znižuje investície a zhoršuje výber daní v budúcnosti. Paradoxom je, že verejná správa rastie, neprebieha tam racionalizácia. Podľa aktuálnych prognóz štát tento rok vyberie na daniach o 17 miliard korún menej, ako predpokladá schválený rozpočet. Jozef Bálko, Rádio Impuls, Slovensko.
1: A Jiří Lehečka ve Wimbledonu končí. Náš tenista v dohrávce osmifinále nestačil na nasazenou dvojku Alexandra Zvereva z Německa. Po boji prohrál ve 4 setech 4-6, 5-7, 6-3 a 6-7. Středa nabídne hlavně slunečné počasí. Čeká nás polojasno až jasno, jen na jihozápadě Čech může zpočátku ještě doznívat déšť. Teploty vystoupí na 20 až 25 stupňů, na jihu Moravy až na 27 stupňů Celsia. Příjemný poslech přeje Vladimír Vokál.
0: Český impuls. Hrajeme vám country, folk a trampské písničky.

Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 20.
1: Krizovou situaci hlásí na Doubravě na Kutnohorsku. Řeku tam totiž zasáhl hromadný úhyn ryb. Případ už vyšetřuje policie i Česká inspekce životního prostředí. Ta na místě odebrala vzorky vody. Ryby začaly hynout koncem června v okolí Vrdů, Zbyslavy a Zaříčan. Podle inspektorů mohou být příčinou podobných událostí úniky nebezpečných látek, ale také počasí nebo nedostatek kyslíku ve vodě. Přesný důvod ukážou až výsledky rozborů. Impuls případ bedlivě sleduje. Podkrušnohorský Chomutov bude uklízet elektrickým smetákem. Půjde o stroj na baterie, který vyčistí chodníky a menší veřejná prostranství.
2: Úklid bez hluku a spalin, to je cíl, ke kterému směřují také podkrušnohorská města. Čoudící multikáry s obřími smetáky a řadou nástave proto postupně nahrazují menší vozítka na baterky. Jsou mršnější a v pohodě se dostanou i do nejrůznějších zákoutí. Chomutovské technické služby právě kupují první takovýto elektrický smeták. Budou ho používat hlavně v centru. Dušan Valenta, Radio Impuls.
1: V karlovarské Matony aréně natáčejí Lajnu. Na programu jsou klíčové hokejové scény celovečerního snímku Lajna, konečně film. Ten navazuje na stejnojmenný úspěšný seriál. Příběh naváže na osudy hlavních postav. Do středu dění se znovu vrací trenér Luboš Hrouzek v podání Jiřího Langmajera a jeho partnerka Deniska, kterou hraje Hana Wagnerová. Jiří Langmajer prozradil, že scénář má slušných 160 stránek.
3: Do trio jsem se definitivně jako při prvním svým natáčecím dnu zakous. A který jsem se musel naučit jako divadelní hru, protože toho mám tolik, že jsem se to musel naučit na dlouhodobou paměť. Takže jsem si včera dělal srandu, že s tím, až tohle dotečíme, pak budu jezdit na zájezdy ještě.
1: První záběry vznikly na zimních olympijských hrách v Miláně. V kinech má film premiéru naplánovanou na letošní 31. prosinec. Donald Trump znovu mluví o převzetí Grónska. Americký prezident na summitu NATO v Ankaře řekl, že by ostrov měli kontrolovat Spojené státy. Podle něj je Grónsko kvůli aktivitám Ruska a Číny v Arktidě důležité pro bezpečnost USA. Dánská premiérka Frederiksenová ale zopakovala, že Grónsko není na prodej. Trump zároveň připustil, že případné ovládnutí Grónska Spojenými státy by poškodilo vztahy uvnitř NATO. Karolína Muchová slaví životní úspěch ve Wimbledonu. Naše tenistka poprvé v kariéře postoupila na londýnské trávě do semifinále. V boji o postup mezi nejlepší čtyřku porazila Japonku Osakaovou po setech 7-6 a 6-4 a o postup do finále si zahraje s Američankou Goffovou. Naopak Jiří Lehečka neuspěl. Ve Wimbledonu končí po osmifinálové porážce 1-3 na sety s favorizovaným Němcem Zverevem. Středa nabídne hlavně slunečné počasí, čeká nás polojasno až jasno. Jen na jihozápadě Čech může zpočátku ještě doznívat déšť a teploty ty vystoupí na 20 až 25 stupňů, na jihu Moravy až na 27 stupňů Celsia. Příjemný poslech přeje Vladimír Vokál.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

Takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, neboť jejich cena je cenou a smyslem našeho.

Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x půl litru za 99,90. Vím, to se vyplatí.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 21.
1: Přeji krásný večer. Česká delegace na summitu NATO v Ankaře vystupuje stále rozděleně. Prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš mají oddělený program a společně zatím nejednali. Pavel už se krátce setkal s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a také s šéfkou Evropské komise Ursulou von der Leyenovou. Ministr zahraničí Petr Macinka zase uvedl, že některé kroky prezidenta nechápe. Hlavními tématy summitu jsou bezpečnost Evropy, obranné výdaje a další podpora Ukrajiny. V Otrokovicích už ku podivu začíná advent. Blíží se Vánoce i Silvestr. To vše na jednom velmi zajímavém rybářském táboře.
2: Účastníci, 30 dětí od 8 let, 8 vedoucích, super kuchař Michal zvaný Medvěd, no a pak ryby. Samozřejmě ve stylu chyť a pusť. Ryb mnoho druhů, ponejvíce kaprů, a to žádní prcci, chlapáci kolem 20 kilogramů. Jinak jde hlavně o zdokonalení se v rybářských dovednostech, ochranu vody a o mnohé další veselosti. Proto 4 večeře, adventní, mikulášská, štědrovečerní a silvestrovská, jakož i o 2 krásné svítící vánoční stromečky. Jančara, Radio Impuls.
1: Zlínský kraj spouští pilotní projekt hybridních venkovských prodejen s nepřetržitým provozem. Ty mají zvrátit úbytek obchodu na vesnicích. Region finančně podpoří obce Vítonice a Rudimov, kde vzniknou samoobslužné obchody otevřené 24 hodin denně. Personál v nich bude fungovat pouze dopoledne, aby zajistil zásobování, úklid nebo pomoc seniorům. Odpoledne a v noci se pak lidé do prodejny dostanou přes zákaznické karty nebo přes mobilní aplikaci. Centrum Moravské Třebové chce zářit novotou. Východočeské město spustilo program na podporu oprav fasád budov v památkové rezervaci a vybraných hlavních ulicích. Má motivovat majitele k obnově a modernizaci bytových i rodinných domů, a to s důrazem na estetiku a stav domů. Místostarosta Moravské Třebové Václav Dokoupil říká, že vyslyšeli volání vlastníků historických objektů v památkové rezervaci, které nemají statut kulturní památky.
3: A vlastně ty požadavky jsou úplně stejné. Takže oni, když ty domy opravují, tak z hlediska památkové ochrany tam mají víc požadavků a podmínek než ostatní vlastníci mimo památkovou rezervaci. A my jsme jim tímto chtěli pomoct.
1: Na jednu žádost město poskytne maximálně 500 000 korun. Půjčka je bezúročná a bude nutné ji splatit nejdéle do 7 let. Náš cyklista Matias Vacek pokračuje na Tour de France ve skvělých výkonech. Při své premiéře na nejslavnějším závodě světa se český mladík posunul už na 3. místo celkového pořadí. Na ročné etapě do Foix pomohl týmu Lidl Trek k vítězství Matse Pedersena a sám dojel 10. 24-letý Čech navíc získal bílý dres pro nejlepšího mladého jezdce. Žlutý trikot nově oblékne Nord Train. Středa nabídne hlavně slunečné počasí, čeká nás polojasno až jasno, jen na jihozápadě Čech může zpočátku ještě doznívat déšť. Teploty vystoupí na 20 až 25 stupňů, na jihu Moravy až na 27 stupňů Celsia. Příjemný poslech přeje Vladimír Vokál.
4: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český

0: mě od whisky.
1: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Mám už tváři sní, to léta můžou být.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Český impuls.
1: Hvězdář jménem Kepler ti odkázal svůj snář a Galileo Braille a Shakespeare kalamář a z Picassova plátna se šklebí tvoje tvář. Sám na sebe se díváš, ten Picasso hold uhád, co já tak dobře vím. Tak rád bys se vším praštil, jo, na mou duši vším. Tvým čelem táhnou vrásky, jak větmi povětřím. Ne, ty si nezazpíváš. To jsi přitom dostal zpěvník andělů na kůru. Jsi na vrcholu slávy a proto v ažůru. A přesto po tvou kůži, jak pilou.

mu scháníš larvy a sidol na zobák. A přesto valem chřadne, jak obyčejný pták. Co mu asi schází? Co scházelo tvým dcerám, proč řekli, že jsi lhář? Z pohraničí učí, jak zvládnout slabikář. A místní lidé tvrdí, že matná svatozář.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 22.
1: Přeji krásné prázdninové úterý. Česko pošle peníze na americké zbraně pro Ukrajinu. Vláda chce na tyto zbraně přesunout část prostředků z jiných projektů. Oznámil to ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Program umožňuje zemím NATO a Kanadě nakupovat americkou munici a techniku pro Ukrajinu. Prezident Petr Pavel označil zapojení Česka za pozitivní signál. Babišova vláda a hlavně SPD přitom dříve odmítala dávat peníze na zbraně pro napadenou zemi. Studentská družice Kostka už krouží na oběžné dráze Země. Družici vytvořili studenti Vysokého učení technického v Brně. Startu rakety Falcon 9 společnosti SpaceX dnes ráno v aule Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií přihlíželi desítky studentů i dalších diváků. Tým teď čeká náročné období, kdy bude kontrolovat a testovat funkce družice. Podle vedoucího týmu Šimona Slobody budou mít první garantovaný přelet kolem 10. hodiny večer.
2: Když bude ten přelet, tak my budeme tam vysílat nějaké softwarové parametry, budeme tam aktualizovat nějaké parametry toho systému, budeme kontrolovat, jestli ta družice pracuje tak, jak má, jestli se ty systémy probudily tak, jak mají a podobně. A vlastně celý nějaký příští měsíc máme alokovaný na to, že opravdu budeme dělat jenom kontrolu té družice po tom startu.
1: Kostka bude Zemi obíhat 3 až 5 let. Její kontrola má být postupně automatizovaná. Na Kostku naváže další projekt mise Cimer. Tento satelit bude 3x větší a jeho cílem bude ověřit možnosti využití mikrořas na oběžné dráze ve vesmíru. U Kšic na Tachovsku hoří velké pole. S požárem bojují desítky profesionálních i dobrovolných hasičů. Plameny zasáhly zhruba 12 hektarů a kvůli rozsahu zásahu platil 3. stupeň požárního poplachu. Hasičům se zatím podařilo alespoň zastavit šíření požáru. Další pole hořelo také u Štichovic na severním Plzeňsku. Impuls situaci sleduje. Prožíváme české prázdniny s rádiem Impuls, tento týden na severu Moravy. Kvalitní práce s lokálními produkty přinesla olomoucké restauraci Michelinské doporučení. Podnik s názvem Long Story Short vznikl teprve před 7 lety a prestižní ocenění získal za loňský rok. Náš reportér Tomáš Kabát se v rámci našeho prázdninového vysílání ptal provozní ředitelky Zuzany Navrátil Ščučinské na to, jak konkrétně s lokálními surovinami tady pracují.
3: Naše menu je primárně zaměřeno na sezonovost. Náš šéfkuchař objíždí buď to přímo ty lokální dodavatele, vybíráme si to nejlepší. Bohužel jediné, co tak vždycky těch dobrých surovin je málo, takže tím pádem my to menu i často měníme. Naše menu a la carte se mění z části zhruba každých 10 dní. Jo, ne samozřejmě celé, ale nějaké pokrmy.
4: Když se podíváme třeba na něco konkrétního teďka.
3: Králík s ječmenem, lískovými ořechy, špenátem a mrkví. Málo která restaurace si na králíka troufne. Je to těžký, ten kuchař s tím musí opravdu pracovat a hlavně na tom záleží. Vždycky říkáme, nechceme, aby žádné zvířátko nám umřelo zbytečně. Tak když už má umřít, tak ať je dobrý.
4: Přinášíte s tím talířem na stůl i nějaký příběh?
3: Určitě ano. Vždycky se snažíme u té prezentace toho jídla říct, proč to tak je, proč to tak vzniklo a proč jsme si to zrovna vybrali tady tu surovinu.
4: Zuzana Navrátil Ščučinská, díky za rozhovor, nashledanou.
3: Taky děkuji, mějte se krásně, nashledanou.
4: Loučí se i Tomáš Kabát.
1: Maďarská státní televize zastavila vysílání zpráv. Souvisí to s reformou veřejnoprávních médií, která má zajistit jejich nezávislost a nestrannost. Změny se týkají i vedení státní mediální skupiny MTVA. Nový premiér Maďar označil konec dosavadního vysílání za historický den. Za vlády Viktora Orbána opozice média kritizovala a označovala je za nástroj propagandy. Slavia tvrdě potrestala fanoušky po derby se Spartou. Lidem obviněným z trestné činnosti dala doživotní zákaz vstupu na stadion a pokutu 50 tisíc korun. Klub získal díky trestnímu řízení informace k podezřelým osobám. Dalším fanouškům udělil 5leté zákazy vstupu s podmíněným odkladem. Slavia už za incidenty dostala trest v podobě uzavření stadionu a pokutu 10 milionů korun. No a středa nabídne hlavně slunečné počasí. Čeká nás polojasno až jasno, jen na jihozápadě Čech může zpočátku ještě doznívat déšť. Teploty vystoupí na 20 až 25 stupňů, na jihu Moravy až na 27 stupňů Celsia. Příjemný poslech přeje Vladimír Vokál.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

0: Bavte se. Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Český impuls.
1: Stále stejnou tmou svítí plátno bloudících. Malíř půlnoc kreslí smích. Ten obraz píseň zpívá pojednou. Stíny na kopcích, ticho hnízd a moudrý sníh, sválcem hřích všech dětských cích.

Takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 23.
1: Přeji krásný večer. Tisícovka středoškoláků nastoupila na vojenský výcvik. Druhý ročník dobrovolného cvičení armády potrvá 4 týdny a zapojí se do něj plnoletí studenti z celého Česka. Čeká je střelba, zdravotnická příprava, dále taktika i práce se zbraněmi. Výcvik skončí 31. července slavnostní přísahou na Pražském hradě. Úspěšní absolventi získají status vojáka v záloze a odměnu téměř 47 tisíc korun. Hledají se dárci krve. Přestože my Češi jsme v této disciplíně příkladným národem, období letních prázdnin je jako každý rok náročné.
2: Často lidé odjíždí na dovolenou a buď zapomenou, nebo nemohou právě darovat tu krev.
3: Říká mluvčí policejního prezídia Violeta Siřišťová. Dovolené nebo sportovní výlety jsou pro zásobárny krve dvojsečnou komplikací. Stojí totiž i za zvýšeným počtem úrazů. Podle mluvčího pražských záchranářů Karla Kirse typických příkladů situace, kdy může být skladovaná náhradní krev nenahraditelná.
4: Aby v případě, že my tam dovezeme kritického pacienta, který ale má ještě třeba zachovalé životní funkce a který ale potřebuje nahradit tu krevní ztrátu z toho terénu, tak aby ty nemocnice ty prostředky měly.
3: Nejde ale jen o akutní situace. Ředitel fakultní nemocnice Královské Vinohrady a Bulovka Petr Kolouch připomíná taky zákroky plánované anebo velké rezervy pro případy různých katastrof. I proto dárců není nikdy dost a stát se jim může každý zdravý dospělý. Tomáš Zemánek, Radio Impuls.
1: Marine Le Penová může dál myslet na prezidentské volby. Francouzský odvolací soud potvrdil její vinu ze zneužití peněz Evropského parlamentu, ale zkrátil ji zákaz kandidatury. Politička musí zaplatit pokutu přes 2 miliony korun a čeká ji trest s elektronickým náramkem. Podle agentur by se i tak mohla příští rok ucházet o prezidentský úřad. Le Penová vinu odmítá a označuje případ za politický. Slovenská konsolidace začíná připomínat nebezpečný paradox. Firmy platí více, domácnosti cítí dražší život, ekonomika zpomaluje a investice se odkládají. Stát ale jde opačným směrem. Nabírá lidi, zvyšuje mzdy a nešetří.
5: Velká část účtu pri ozdravování verejných financí končí na pleciach firiem a ľudí. Takáto konsolidácia podľa zamestnávateľov prinesie štátu peniaze iba krátkodobo, keďže zároveň dusí ekonomiku, znižuje investície a zhoršuje výber daní v budúcnosti. Paradoxom je, že verejná správa rastie, neprebieha tam racionalizácia. Podľa aktuálnych prognóz štát tento rok vyberie na daniach o 17 miliard korún menej, ako predpokladá schválený rozpočet. Jozef Balko, Rádio Impuls, Slovensko.
1: Argentinští fotbalisté mohou i nadále snít o obhajobě titulu mistrů světa. V osmifinále proti Egyptu zvládli v poslední čtvrt hodině otočit skóre z 0-2 na 3-2, a to díky gólům Romera, Messiho a Fernandéze. Postoupili tak mezi osmičku nejlepších týmů na světovém šampionátu. Středa nabídne hlavně slunečné počasí. Čeká nás polojasno až jasno, jen na jihozápadě Čech může zpočátku ještě doznívat déšť. Teploty vystoupí na 20 až 25 stupňů, na jihu Moravy až na 27 stupňů Celsia. Příjemný poslech přeje Vladimír Vokál.
6: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Páni a paní, vím, jak se ruší žál. Já tíhnu duší, jen klejny karneval.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Vesli by jsme spolu, spadli by jsme dolů, byl by konec všemu.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Bavte se, hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Český impuls.
1: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky, záclo nám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál

čas. Já dnes mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek.

modlil v oblacích. Už se to stěží, někdo doví,

a důvod tady je, každý mi lhal a proto ád je, já půjdu dál a důvod tady je.

0: Rádio Český impuls. Zprávy o půlnoci.
1: Krizovou situaci hlásí na Doubravě na Kutnohorsku. Řeku tam totiž zasáhl hromadný úhyn ryb. Případ už vyšetřuje policie i Česká inspekce životního prostředí. Ta na místě odebrala vzorky vody. Ryby začaly hynout koncem června v okolí Vrdů, Zbyslavy a Zaříčan. Podle inspektorů mohou být příčinou podobných událostí úniky nebezpečných látek, ale také počasí nebo nedostatek kyslíku ve vodě. Přesný důvod ukážou až výsledky rozborů. Impuls případ bedlivě sleduje. Podkrušnohorský Chomutov bude uklízet elektrickým smetákem. Půjde o stroj na baterie, který vyčistí chodníky a menší veřejná prostranství.
2: Úklid bez hluku a spalin, to je cíl, ke kterému směřují také podkrušnohorská města. Čoudící multikáry s obřími smetáky a řadou nástave proto postupně nahrazují menší vozítka na baterky. Jsou mršnější a v pohodě se dostanou i do nejrůznějších zákoutí. Chomutovské technické služby právě kupují první takovýto elektrický smeták. Budou ho používat hlavně v centru. Dušan Valenta, Radio Impuls.
1: V karlovarské Matony aréně natáčejí Lajnu. Na programu jsou klíčové hokejové scény celovečerního snímku Lajna, konečně film. Ten navazuje na stejnojmenný úspěšný seriál. Příběh naváže na osudy hlavních postav. Do středu dění se znovu vrací trenér Luboš Hrouzek v podání Jiřího Langmajera a jeho partnerka Deniska, kterou hraje Hana Wagnerová. Jiří Langmajer prozradil, že scénář má slušných 160 stránek.
3: Do Trio jsem se definitivně jako při prvním svým natáčecím dnu za kous. A který jsem se musel naučit jako divadelní hru, protože toho mám tolik, že jsem se to musel naučit na dlouhodobou paměť. Takže jsem si včera dělal srandu, že s tím, až tohle dotečíme, pak budu jezdit na zájezdy ještě.
1: První záběry vznikly na zimních olympijských hrách v Miláně. V kinech má film premiéru naplánovanou na letošní 31. prosinec. Donald Trump znovu mluví o převzetí Grónska. Americký prezident na summitu NATO v Ankaře řekl, že by ostrov měli kontrolovat Spojené státy. Podle něj je Grónsko kvůli aktivitám Ruska a Číny v Arktidě důležité pro bezpečnost USA. Dánská premiérka Frederiksenová ale zopakovala, že Grónsko není na prodej. Trump zároveň připustil, že případné ovládnutí Grónska Spojenými státy by poškodilo vztahy uvnitř NATO. Karolína Muchová slaví životní úspěch ve Wimbledonu. Naše tenistka poprvé v kariéře postoupila na londýnské trávě do semifinále. V boji o postup mezi nejlepší čtyřku porazila Japonku Osakaovou po setech 7-6 a 6-4 a o postup do finále si zahraje s Američankou Goffovou. Naopak Jiří Lehečka neuspěl. Ve Wimbledonu končí po osmifinálové porážce 1-3 na sety s favorizovaným Němcem Zverevem. Středa nabídne hlavně slunečné počasí, čeká nás polojasno až jasno, jen na jihozápadě Čech může zpočátku ještě doznívat déšť a teploty ty vystoupí na 20 až 25 stupňů, na jihu Moravy až na 27 stupňů Celsia. Příjemný poslech přeje Vladimír Vokál.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: bahu, umba bahu bahu bahu umba bahu, umba bahu bahu bahu umba bahu, umba bahu bahu bahu.
1: Někdo hráčí kráčet v Brnění, má na něm rádoby erb. Když není urozen, rychle je prozrazen, když neříká krásné erb, tak ten si říká o malheur.

Svět byl krásnej, umytej, jak pěkná holka, co má 20. A já sám celtou přikrytej, chystal se dál, proč pak se vracet. Petr nás máchal celou noc, a co my jsme mu dali jméno? Uhasil oheň, zlej byl moc, daleko dřív, než přišel.

počasí, jak by nebyl máj. Trpěl jsem jednou ze svých nálad, pak píseň napsal na papír. Kritik by šílel, dejme tomu, nebyl vnitřír a netopír, jen smutek, že už musím.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Tam, kde zem duní, kopyty stát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Není nutno, aby bylo přímo veselo.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v jednu.
1: Miloslav Ludvík se obrátí na soud ve Štrasburku. Bývalý ředitel motolské nemocnice neuspěl u ústavního soudu se stížností kvůli vazbě ani trestnímu stíhání. Tvrdí, že jeho práva porušilo rozhodnutí o umístění do vazby, kde strávil celkem 11 měsíců. Ludvík čelí obvinění z přijímání úplatků od dodavatelů nemocnice. Vinu v kauze i nadále odmítá. Nemocnice tradičně svolávají nové dárce krve. Obvyklý sezónní výpadek, způsobený letními dovolenými, stenčuje zásoby zrovna v měsících, kdy jsou nejvíc potřeba. Rádio Impuls to připomněl ředitel fakultní nemocnice Královské Vinohrady a Bulovka Petr Kolouch.
2: Dovolená je spojená i s navýšením procenta úrazů a podzim je zase naopak navýšen s plánovanou operativou. Tak jak se vrátí pacienti z dovolených, tak potom podstupují velmi náročné výkony a nezapomínejme, že nejde jenom o chirurgická pracoviště.
1: Transfuze je totiž zásadní i pro pacienty s mnoha onemocněními jejich vlastní krve nebo také s chorobami onkologickými. V Otrokovicích už kupodivu začíná advent. Blíží se Vánoce i Silvestr. To vše na jednom velmi zajímavém rybářském táboře.
3: Účastníci, 30 dětí od 8 let, 8 vedoucích, super kuchař Michal zvaný Medvěd, no a pak ryby. Samozřejmě ve stylu chyť a pusť. Ryb mnoho druhů, ponejvíce kapru, a to žádní prcci, chlapáci kolem 20 kg. Jinak jde hlavně o zdokonalení se v rybářských dovednostech, ochranu vody a o mnohé další veselosti. Proto 4 večeře, adventní, mikulášská, štědrovečerní a silvestrovská, jakož i o 2 krásné svítící vánoční stromečky. Jančara, Radio Impuls. Otrokovice.
1: Chorvatský Split zlevňuje ubytování pro turisty. Majitelům soukromých apartmánů ubývají rezervace a část hostů ruší pobyty kvůli levnějším nabídkám. V červnu klesl počet příjezdů do města o více než 6%. Problémy mají hlavně menší pronajímatelé, zatímco luxusní hotely dál lákají bohatší klienty. Podle expertů oslovených webem iDnes.cz část turistů kvůli cenám volí raději Itálii, Řecko nebo i jiné destinace. Argentinští fotbalisté mohou i nadále snít o obhajobě titulu mistrů světa. V osmifinále proti Egyptu zvládli v poslední čtvrt hodině otočit skóre z 0-2 na 3-2, a to díky gólům Romera, Messiho a Fernandéze. Postoupili tak mezi osmičku nejlepších týmů na světovém šampionátu. Náš cyklista Matyáš Vacek pokračuje na Tour de France ve skvělých výkonech. Při své premiéře na nejslavnějším závodě světa se český mladík posunul už na 3. místo celkového pořadí. V náročné etapě do Foua pomohl týmu Lidl Trek k vítězství Matse Pedersena a sám dojel 10. 24-letý Čech navíc získal bílý dres pro nejlepšího mladého jezdce. Žlutý trikot nově oblékne Nortrain. Dnes bude hlavně slunečno, čeká nás polojasno až jasno. Jen na jihozápadě Čech může zpočátku ještě doznívat déšť. Teploty vystoupí na 20 až 25 stupňů, na jihu Moravě až na 27 stupňů Celsia. Příjemný poslech přeje Vladimír Vokál.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: Krizovou situaci hlásí na Doubravě na Kutnohorsku. Řeku tam totiž zasáhl hromadný úhyn ryb. Případ už vyšetřuje policie i Česká inspekce životního prostředí. Ta na místě odebrala vzorky vody. Ryby začaly hynout koncem června v okolí Vrdů, Zbyslavy a Zaříčan. Podle inspektorů mohou být příčinou podobných událostí úniky nebezpečných látek, ale také počasí nebo nedostatek kyslíku ve vodě. Přesný důvod ukážou až výsledky rozborů. Impuls případ bedlivě sleduje. Podkrušnohorský Chomutov bude uklízet elektrickým smetákem. Půjde o stroj na baterie, který vyčistí chodníky a menší veřejná prostranství.
1: Úklid bez hluku a spalin, to je cíl, ke kterému směřují také podkrušnohorská města. Čoudící multikáry s obřími smetáky a řadou nástave proto postupně nahrazují menší vozítka na baterky. Jsou mršnější a v pohodě se dostanou i do nejrůznějších zákoutí. Chomutovské technické služby právě kupují první takovýto elektrický smeták. Budou ho používat hlavně v centru. Dušan Valenta, Radio Impuls.
0: V karlovarské Matony aréně natáčejí Lajnu. Na programu jsou klíčové hokejové scény celovečerního snímku Lajna, konečně film. Ten navazuje na stejnojmenný úspěšný seriál. Příběh naváže na osudy hlavních postav. Do středu dění